0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej singl Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: Podíváme se spolu na další zprávy. Malovat dopravní značky na zem, tak to jen tak nejde. Na trojici mužů, kteří malují značku na silnici v Olomouci na ulici Na Vlčinci, byli během středy upozorněni olomoučtí strážníci. A co se stalo pak?
1: Hlídka na místě kontaktovala tři muže ve věku 20 až 65 let. Ti se zde snažili namalovat vodorovné dopravní značení zákaz zastavení, ovšem chyběla jedna zásadní věc, a to příslušný dokument, který by k této činnosti opravňoval. Dotyční tak byli upozorněni na fakt, že zde došlo k podezření ze spáchání přestupku a celý případ bude oznámen příslušnému správnímu orgánu při magistrátu města Olomouce.
0: Říká za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle. Extrémní sucho svírá Bruntálsko. Příčinou je nedostatek sněhu v zimě a rostoucí teploty. Problémy hlásí i vyšší polohy jako Rýmařov, informují veřejnoprávní média. Zemědělci zde mají obavy z nedostatku krmiva do budoucna. V novém je budova Krajského úřadu Olomouckého kraje v Olomouci. Developer GEMO dokončil její celkovou rekonstrukci. Probíhala od září 2024 a stála skoro 96 milionů korun. Za plného provozu úřad získal svěží vzhled a moderní interiér. Ceny pohonných hmot se stále drží vysoko, ale začaly v uplynulém týdnu zlevňovat. I v Olomouckém kraji. Benzín Natural 95 se tu prodává v průměru za 42,60 za litr. Před týdnem byl o 30 haléřů dražší. A nafta klesla skoro o 2 koruny na 41 korun 40 haléřů za litr. Sport. Hokejoví fandové, v pátek to vypukne. Mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. A čeští hokejisté mají hned úvodní den šampionátu na programu první utkání. Ve skupině B se střetneme v pátek ve 20 hodin 15 minut s Dánskem.
2: Počasí.

0: 15 stupni Celsia. A co víkend? V sobotu i neděli i nadále nejčastěji zatažená obloha, dešťové přehánky a teploty do 12 stupňů Celsia.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

každého světu, býci, ostatní vám dnes budou se zájmem naslouchat. Blíženci, i přes drobné chyby vás čeká pohodový den, radci můžete hodně získat v oblasti vztahů. Lvi, dnes podáváte špičkové výkony. Panny, bude šance na vylepšení finančního zázemí. Váhy, kupředu vás žene, ta správná motivace. Štíři, vy máte všechny potřebné plusové bodíky. Střelci, možná přijdete na něco světoborného. Kozorozi, na nic si nehrajte, hlavně buďte bezprostřední. Vodnáři, neustále a s chutí se vrháte do neznáma. A co mi ryby, dneska to prý kolem nás bude poměrně dost jiskřit.

0: všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte.
2: Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Rádio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohaná.cz.
0: To je Rádio Haná,
1: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.
3: Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jaro je v našem vysílání plné výletů. Pravidelně voláme do moravských jeskyní, objevujeme nejhezčí cyklostezky, touláme se historií po hradech a po zámcích a dnes míříme na jedno z nejkouzelnějších hradních míst v našem kraji. Na telefonu kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i vašim posluchačům.
1: Jak se letos na Sovinci máte? Čím žijete? Co chystáte v této sezóně?
2: Tak máme se tady báječně, ono to na Sovinci vlastně ani jinak nejde. Jinak v letošním roce připravujeme například tři nové výstavy. Jedna již začala, to jsou kovářské a prašnářské práce studentů střední odborné školy z Jeseníku. Druhá pak začne na sklonku května, no a třetí pak na začátku června, to bude právě výstava fotografií Jindřicha Štrajta. Do začátku prázdnin bychom rádi otevřeli další dosud zavřenou část hradu, to jsou hradní bastiony, což je forma opevnění. A co se týká akcí, tak rád bych například zmínil 23. a 24. května řemeslný jarmark, pak 6. a 7. června myslivecké letní slavnosti. Velkým lákadlem bude v neděli 7. června asi hodinné vystoupení části Moravské filharmonie.
1: Těšíme se, pane kasteláne, vy na Sovinci trávíte spoustu času. Máte nějaké nejoblíbenější místo na hradě, kde to má pro vás speciální atmosféru?
2: Tak to je dobrá otázka. Pokud bych si měl vybrat asi jedno to místečko, takzvaný Horní hrad, kde je vidět velká část samotného hradu a i taky nádherné okolí Sovince.
1: Každý správný hrad má svoje tajemství. Má i Sovinec nějaké své legendární strašidlo, ducha nebo nějakou pověst?
2: Tak já s oblibou říkám, že největším a nejzadnějším strašidlem jsem tady já. Ale kromě mě se nám tady údajně zjevují ohnivý kůň nebo sový princezna.
1: Naším hostem byl kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. My moc děkujeme za pozvání na hrad a přejeme, ať letošní sezóna na Sovinci přinese spoustu zvědavých návštěvníků, dobrodruhů a jak se vám daří. Naslyšenou.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že chirurgové operují přesněji, poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná. Tady jsou Hanáci. Hrajeme doma i při práci.

deště z našeho území k severu. Teploty by se měly pohybovat nejčastěji mezi 10 a 13 stupni Celsia. A co víkend? V sobotu i neděli i nadále nejčastěji zatažená obloha, dešťové přehánky a teploty do 12 stupňů Celsia.

0: 1000 korun každý všední den jedině na Hané.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Bylo 5 hodin.
3: Život plyne dál.

0: Nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech.
1: Radio Talent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
0: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Ranní Topka rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: hvězd ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, pokud máte skrytý talent, ukažte ho světu. Býci, ostatní vám dnes budou se zájmem naslouchat. Blíženci, i přes drobné chyby vás čeká pohodový den. Radci, můžete hodně získat v oblasti vztahů. Lvi, dnes podáváte špičkové výkony. Pany, bude šance na vylepšení finančního zázemí. Váhy, kupředu vás žene, ta správná motivace. Štíři, vy máte všechny potřebné plusové bodíky. Střelci, možná přijdete na něco světoborného. Kozorozi, na nic si nehrajte, hlavně buďte bezprostřední. Vodnáři, neustále a s chutí se vrháte do neznáma. A co mi ryby, dneska to prý kolem nás bude poměrně dost jiskřit.
0: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
3: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
4: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: technové novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Mistrovství světa? Jasně!

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana.
3: Jsme Rádio Hana.

0: Je s námi Rádio Hana, dobré ráno.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Další hudební nálož je připravena už po 6. hodině Pretenders Mňáka. Probudíme spolu Taylor Swift. A teď vysíláme nové zprávy v 5.57.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
3: Bude 6 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Podíváme se spolu na další zprávy. Malovat dopravní značky na zem, tak to jen tak nejde. Na trojici mužů, kteří malují značku na silnici v Olomouci na ulici na Vlčinci, byli během středy upozorněni olomoučtí strážníci. A co se stalo pak?
6: Hlídka na místě kontaktovala tři muže ve věku 20 až 65 let. Ti se zde snažili namalovat vodorovné dopravní značení, zákaz zastavení, ovšem chyběla jedna zásadní věc. A to příslušný dokument, který by k této činnosti opravňoval. Dotyční tak byli upozorněni na fakt, že zde došlo k podezření ze spáchání přestupku a celý případ bude oznámen příslušnému správnímu orgánu při magistrátu města Olomouce.
5: Říká za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle. Extrémní sucho svírá Bruntálsko. Příčinou je nedostatek sněhu v zimě a rostoucí teploty. Problémy hlásí i vyšší polohy jako Rýmařov, informují veřejnoprávní média. Zemědělci zde mají obavy z nedostatku krmiva do budoucna. V novém je budova Krajského úřadu Olomouckého kraje v Olomouci. Developer GEMO dokončil její celkovou rekonstrukci. Probíhala od září 2024 a stála skoro 96 milionů korun. Za plného provozu úřad získal svěží vzhled a moderní interiér. Ceny pohonných hmot se stále drží vysoko, ale začaly v uplynulém týdnu zlevňovat. I v Olomouckém kraji. Benzín Natural 95 se tu prodává v průměru za 42,60 za litr. Před týdnem byl o 30 haléřů dražší. A nafta klesla skoro o 2 koruny na 41 korun 40 haléřů za litr.
3: Sport.
5: Hokejoví fandové, v pátek to vypukne. Mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. A čeští hokejisté mají hned úvodní den šampionátu na programu první utkání. Ve skupině B se střetneme v pátek ve 20 hodin 15 minut s Dánskem.

0: deště z našeho území k severu. Teploty by se měly pohybovat nejčastěji mezi 10 a 13 stupni Celsia. A co víkend? V sobotu i neděli i nadále nejčastěji zatažená obloha, dešťové přehánky a teploty do 12 stupňů Celsia.
1: Víme, jak se jezdí tady. Pozor, mezi Lipníkem nad Bečvou a Hlinskem u kamenolomu Podhůra probíhají trhací práce. Může to být třeba dvakrát do měsíce na 20 minut a silnice může být uzavřena. Pokud tedy uvidíte červenou, není to porucha, ale odstřel. Tak v autě moc neposkakujte. Částečné omezení bez nutnosti objížďky nás čeká v Lošticích, ulice Hrnčířská. Opravují se chodníky a sítě pro nové domy. Počítejte právě tady se zúženou silnicí. Projedete sice po volné části, ale nohu z plynu tam radši sundejte.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s

0: 6 hodin 8 minut, dobré ráno. Radio Hana hraje na vaší straně, nastupujeme do nového dne a na led mistrovství světa dneska nastoupí i naši hokejisté. Úvodní duel na šampionátu ve Švýcarsku hrajeme dnes od 20:20 proti Dánům. S těmi jsme se naposledy potkali v únoru v 8. finále olympiády, vyhráli jsme 3-2. Držte s námi palce i dneska, z hudební střídačky už za moment do hry naskočí Mňága až Dorf, také Katy Perry a po 6:45 poznáme dnešní oslavence. Je pátek, 15. května, děkujeme, že posloucháte. Krásné ráno s námi.
1: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí lásky.

0: s tou červenou židlí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
12: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
13: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
14: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
15: Ráno nahané.

0: Jako Tixit křičí až ve Katy Perry, její Roar v 6 hodin 18 minut. Za chvíli pro vás Elton John, také Taylor Swift. Každé ráno se vyplatí naladit Rádio Haná, díky Meteo předpovědi víte, co na sebe. S dopravní centrálou Rádia Haná nacházíme vždy nejlepší, nejrychlejší cestu do práce. Taky o tom, o počasí, o dopravě budeme mluvit v 6:30. A teď připomínky, komu dneska popřát k svátku nebo narozkám.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme pátek 15. května, slavíme den rodiny, k svátku celý den hrajeme Žovkám a Sofím. A narozeniny slaví multiinstrumentalista Mike Oldfield anebo zpěvák Tomáš Klus. Držte naše vlny v poklusu i v pomalejším tempu a užijte si pátek 15. května.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Rádiu Haná.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz. Rádio Hana.
1: Jsme online na radiohana.cz.
0: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů, Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok, a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
2: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
3: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
3: Izomat stavebniny.
4: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umytky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
3: Cemix fasáda, trvalá paráda.
4: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
5: Těšíte se na sezónu?

0: Pačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do Zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Na Rádiu Haná s námi snídá Taylor Swift, rádio pro celou vaši rodinu, to je Rádio Haná. Rodiče si u nás užívají milované 80. 90. Děti si zpívají to nejlepší ze současnosti a hold, všichni jsou spoko. Navíc na pátek 15. května připadá Den rodin a proto celou vaši rodinou, celou vaši familii už po půl sedmé pozveme na další top víkendové výlety. I s ohledem na to, jaké bude počasí, i o tom si budeme povídat. Teď je 6 hodin a 32 minuty, teď rychlý pohled na to aktuální páteční počasí i ranní doprava Rádia Haná. Možná máte nový deštník a děti novou super hrdinskou pláštěnku, dneska ráno se to hodí. Ráno na Moravě deštivo nebo s přehaňkami. Ranní teploty v Olomouci, Vyškově, Boskovicích i v Hranicích mezi 7 a 10 stupni. Přes den velká oblačnost s deštěm nebo přehaňkami a páteční teploty 11 až 14. Doprava. Policie v Olomouci, také ve Šternberku a nehoda mezi Šternberkem a Bruntálem. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. Policie kontroluje v Olomouci na Dobrovského, také na Velkomoravské. Další hlídka ve Šternberku u Koupáku na Jívavské ulici. A spolu se vyhýbáme ranní nehodě mezi Šternberkem a Bruntálem v Lomnici u zdejšího fotbalového hřiště. V autě vezeme lékárničku i reflexní vestu a při pátku přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Ranní Topka Rádia Haná a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: O vaši ranní pohodu pečuje Rádio Hana, Michal Hruza, Reddy Kirken. U nás za okamžik také další páteční hity od Pink. Dáme si i romantiku z 80. od Richarda Marxe. Teď je 6 hodin 40 minut pod mrakem, deštivo, teploty kolem 13 stupňů Celsia. Takové počasí má být na naší Moravě během víkendu. A my tudíž přemýšlíme, co dělat, kam zajet na výlet, když bude v Uvozovkách takhle nevlídno. Nabízí se kino, jeskyně nebo třeba moravské hrady a zámky, jako Bouzov, Helštín, Náměšť na Hané nebo Suvinec. A právě tam spolu tak voláme.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Jaro je v našem vysílání.

0: Ani plné výletů. Pravidelně voláme do moravských jeskyní, objevujeme nejhezčí cyklostezky, touláme se historií po hradech a po zámcích a dnes míříme na jedno z nejkouzelnějších hradních míst v našem kraji. Na telefonu kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den vám i vašim posluchačům.
0: Jak se letos na Sovinci máte? Čím žijete? Co chystáte v této sezóně?
1: Tak máme se tady báječně, ono to na Sovinci vlastně ani jinak nejde. Jinak v letošním roce připravujeme například tři nové výstavy. Jedna i začala, to jsou kovářské a prašnářské práce studentů střední odborné školy z Jeseníku. Druhá pak začne na sklonku května, no a třetí pak na začátku června, to bude právě výstava fotografií Jindřicha Štrajta. Do začátku prázdnin bychom rádi otevřeli další dosud zavřenou část hradu, to jsou hradní bastiony, což je forma opevnění. A co se týká akcí, tak rád bych například zmínil 23. a 24. května řemeslný jarmark, pak 6. a 7. června myslivecké letní slavnosti. Velkým lákadlem bude v neděli 7. června asi hodinné vystoupení části Moravské filharmonie.
0: Těšíme se, pane kasteláne, vy na Sovinci trávíte spoustu času. Máte nějaké nejoblíbenější místo na hradě, kde to má pro vás speciální atmosféru?
1: Tak to je dobrá otázka. Pokud bych si měl vybrat asi jedno to místečko, takzvaný Horní hrad, kde je vidět velká část samotného hradu a i taky nádherné okolí Sovince.
0: Každý správný hrad má svoje tajemství. Má i Sovinec nějaké své legendární strašidlo, ducha nebo nějakou pověst?
1: Tak já s oblibou říkám, že největším a nejzadnějším strašidlem jsem tady já. Ale kromě mě se nám tady údajně zjevují ohnivý kůň nebo sový princezna.
0: Naším hostem byl kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. My moc děkujeme za pozvání na hrad a přejeme, ať letošní sezóna na Sovinci přinese spoustu zvědavých návštěvníků, dobrodruhů a jak se vám daří. Naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Velká Morava Fest Přerov 2026.

0: To se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
6: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
7: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Dnes se slaví 750 let.
11: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
12: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
13: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
14: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
15: Veď predsa je, že sa radovať smie.
14: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
16: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
14: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
17: Rádio Hana.
18: Nejlepší hudba.

0: Right here waiting for you, Richard Marx. Rádi vás vidíme u sebe, děkujeme, že ze všech rádí na celém světě si v pátek ráno pouštíte Rádio Hana 6 hodin 55 minut. Jsme rádio pro vás, je pro vaše nejlepší přátele. Po 7 hodině pro vás budeme mít další, já to řeknu doslova, mazec zajímavost. Zjistíme, kde se rodí ta nejsilnější přátelství, co lidi nejvíc spojuje. A to, co vám řekneme, to byste možná netypovali ani ve snu. Hit za hitem, hit za hitem. Jednoduše poslouchejte dál a po 7. hodině se vychutnejte hit za hitem. Pro vás Taylor Dane, Jeleni. Jestli si ještě někde kolem, prosím, vrát se, jak ti můžu s Bohem dát. A pokud budete stlát postel, pomůže vám s tím Michael Schulte. Dobré ráno, vstáváme, 6.56, nové zprávy a Tomáš Gottwald.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janku Podlahy.
2: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: S námi víte, co se děje. Jsou tu zprávy. Je pátek 15. května. Dneškem začíná v Olomouci divadelní Flora. Soubory z Česka a zahraničí tu představí divákům inscenace, hudební divadlo i koncerty. Letošním tématem přehlídky je solidarita.
5: Snažíme se, aby byl program divadelní Flory co možná žánrově nejpestřejší. Se povedlo docela reprezentativně pokrýt německojazyčnou divadelní oblast, což je naše doména dramaturgicky, co se zahraničí týká. Budeme tady mít umělce jak z Německa, tak z Rakouska i ze Švýcarska.
4: Říká ředitel divadelní Flory Petr Nerušil. Podrobnosti k festivalu najdeme na webu divadelniflora.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Našel se a je v pořádku. Policie odvolala pátrání po 82-letém muži, který ve středu večer odešel z domu v obci Čehovice na Prostějovsku na procházku a už se neozval. Našli ho včera večer u Mostkovic na cyklostezce. A to bez jakékoliv vážné újmy na zdraví. Krádež ostatků svaté Zdislavy. Policie včera večer oznámila, že zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Ostatky patronky rodin zmizely v úterý z baziliky v Jablonem v Podještědí. Policie získala informaci o tom, kde se relikvie nachází. Zatím ale není jasné, zda lebku svaté Zdislavy už má či nikoliv. Česko bude mít zastoupení ve finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Postoupil do něj zpěvák Daniel Žižka. Včera večer okouzlil porotu svou písní Crossroads. Finále bude v sobotu. Sport. Česká hokejová reprezentace hráčů do 20 let má nového kouče. Stal se jim Jan Tomajko, který v aktuální sezóně vedl 18 a získal s ní bronz na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let teď povede Jaroslav Nedvěd.

0: korun každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Zahrádkáři mají radost, po deštích v tomto týdnu budou mít plné všechny barely s dešťovou vodou. Víme, jak bude dnes pod mrakem, deštěvo nebo přehánky, teploty 11 až 14 stupňů. A co víkend? Jak v sobotu, tak i v neděli oblačno anebo zataženo, přehánky nebo dešť a denní teploty mezi 12 a 14 stupni Celsia. Policie v Olomouci, také ve Šternberku a nehoda mezi Šternberkem a Bruntálem. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. Policie kontroluje v Olomouci na Dobrovského, také na Velkomoravské. Další hlídka ve Šternberku u Koupáku na Jívavské ulici. A spolu se vyhýbáme ranní nehodě mezi Šternberkem a Bruntálem v Lomnici u zdejšího fotbalového hřiště. V autě vezeme lékárničku i reflexní vestu a při pátku přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: Váš nejlepší páteční parťák, tak to je Radio Haná. Dobré ráno. V kalendáři máme 15. květen, svátek slaví všechny Žofie a Sofie, možná se takto jmenuje vaše maminka, přítelkyně, dcerka nebo nejlepší kámoška. Když jsme u toho, u těch kamarádů, jak jste se seznámili se svou nejlepší kamarádkou nebo s nejlepším kámošem? A proč si vlastně tak rozumíte? Přemýšleli jste někdy nad tím? Ona jedna psychologická studie tvrdí a nás to tady ve studiu Radio Haná fakt hodně zarazilo. Ta studie tvrdí, že nejsilnější životní přátelství vznikají tehdy, když nesnášíte s tím člověkem stejné věci, anebo když nesnášíte stejné lidi. Prý se díky tomu potom lépe chápete, podporujete a máte pocit, že jste na stejné vlně. Takže by opravdu platilo ono okřídlené legendární nepřítel mého nepřítele je můj nejlepší přítel. Takže jsme nad tím nikdy nepřemýšleli. Dobré ráno, za chvilku přátelské horoskopy. Jsme Radio Haná.
1: Ranní topka Radia Haná a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.
2: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
1: Radio Haná a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Haná.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Rádio Haná.
2: Přejeme rádio.

0: Je jedno, kolik je hodin, jaký je den nebo jak je venku, jsme tady pro vás kdykoliv chcete. Radio hraje s vámi také v pátek 15. května. V Olomouci, ve Vyškově, v Boskovicích, také v Bystřici pod Hostýnem se teď kvůli dešti dostane suchou nohou do práce jen ten, kdo má home office a maká z domu. Pokud se vás to netýká a musíte ven, musíte do kanclu, do dílny nebo do obchodu mezi regály, nezapomeňte doma deštník. Jaké počasí bude od dneška až do konce týdne, od pátku až do neděle, probereme na Hané před 7:30 a v 7:16 mezi dešťovými kapkami kličkuje Martina.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, pokud máte skrytý talent, ukažte ho světu. Býci, ostatní vám dnes budou se zájmem naslouchat. Blíženci, i přes drobné chyby vás čeká pohodový den. Radci, můžete hodně získat v oblasti vztahů. Lvi, dnes podáváte špičkové výkony. Pany, bude šance na vylepšení finančního zázemí. Váhy, kupředu vás žene, ta správná motivace. Štíři, vy máte všechny potřebné plusové bodíky. Střelci, možná přijdete na něco světoborného. Kozorozi, na nic si nehrajte, hlavně buďte bezprostřední. Vodnáři, neustále a s chutí se vrháte do neznáma. A co mi ryby, dneska to prý kolem nás bude poměrně dost jiskřit.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47, výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem

Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Allegro Smart

Slovo říkáte, do pátečního ranního playlistu Radio Haná mícháme i tento mega hit, se kterým si v polovině 90. let zpěvák R. Kelly podmanil celý svět. Je to písnička pro všechny, kteří sami o sobě pochybují a potřebují tak nějak najít tu víru, potřebují najít lásku, odrazit se od toho od dna a uvěřit, že umí létat. Možná přesně tohle jste potřebovali v pátek ráno. Podmanivá 90. romantika. I believe I can fly pro vás na Radio Haná. Za minutu 7:30, my za chvilku oblečeme české hokejové dresy, dnes začíná hokejový šampionát a náš manšaft se musí obejít bez hvězdných men z NHL. Co si o tom myslí náš kapitán Roman Červenka, zeptáme se ho na Rádiu Haná a předtím pro vás máme další novinky z naší Meteo

0: kolem třináctky. Doprava. Policie na dálnici mezi Olomoucí a Prostějovem, porucha na D1 u Vyškova a na Blanensku bourá náklaďák s osobákem. Víme, jak se jezdí tady, dobré páteční ráno. Policie pomáhá a chrání a hlavně kontroluje a zastavuje na 33. kilometru dálnice z Olomouce na Prostějov u Olšan. Další hlídku vidíme v Ulitovle v Nasobůrkách poblíž Kruháče. Poruchané vozidlo objíždíme na 225. kilometru D1 u Vyškova ve směru na Přerov a na Blanensku pozor na nehodu náklaďáku a osobáku. Zasahují tady hasiči, provoz řídí policie, je to přesně mezi Ludíkovem a Šťárnou. Jeďte opatrně.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.
1: Nejlepší

0: Trojce Rádia Haná. Dnes hrajeme o 2000 korun. Další výherní trojčíslí vylosujeme už brzy.
1: Rádio Haná
0: a šťastná trojka.

0: Jenom my nejsme jen obyčejné rádio, jsme vaši parťáci, vaši kamarádi, přátelé i vaše každodenní společnost. Možná máte doma mladého zpěváka nebo zpěvačku. Pokud umí vaše ratolest fantasticky zpívat nebo má kapelu a když je posloucháte, tak si říkáte, no, kluci, holky, to vůbec nezní špatně. Tak pozor, co kdyby se ta vaše ratolest dostala až do rádia Hana? Jak na to? Ten návod poradíme po 7:45. A teď 7 minut po půl osmé, možná cítíte to teplo, které jde z rádia, tak to začíná nabírat na síle tradiční květnová hokejová horečka.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
0: Dočkali jsme se, je to tady. Večerním duelem od 20:20 proti Dánsku naši hokejisté vstoupí do mistrovství světa ve Švýcarsku. Jak od nás víte, tentokrát se v soupisce musíme obejít bez hvězdných posil z NHL, jako Pasta nebo Nečas, což kapitán Roman Červenka bere jako výzvu.
2: Jo, tak když tady jsou, tak se to na tom týmu musí postavit, ale přece jenom ví, že takovýhle hráči umějí ty zápasy rozhodovat sami kolikrát a teď tady nejsou, takže prostě musíme to vsadit všechno na ten tým a na tu soudružnost. I ty mladí kluci jsou šikovní hráči.
0: Takhle českému týmu věří kapitán Roman Červenka. A také dneska pro vás máme váš oblíbený švýcarsko-český slovník. Až z tribun uslyšíte tohle.
3: Ale nochmal, ale nochmal.
0: Znamená to, že někdo dal gol a fanoušci skandují ještě jeden.
3: Ale nochmal.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Facebook Rádia Hana. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
6: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
7: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
8: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché.

0: účet u Komerční banky ANO. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Tohle je Rádio Hana. Ty letí.

0: Domů do práce na cestě jo, City, Carl Rae Jepsen, Good Time. 7 hodin a 49 minut. V ranní topce Rádia Hana pro vás hrajeme top hity, za chvilku R.E.M. nebo One Republic. Možná i váš potomek, váš syn nebo vaše dcerka se věnují hudbě, možná mají kapelu nebo zpívají sami. Tak pozor, vy jim můžete pomoci v jejich hudební kariéře, aby se jejich písničky třeba hrály i v Rádiu Hana a aby měli na autogramiádách a na koncertech plno. K tomu pomůže naše talentová hudební soutěž s jednoduchým a výstižným názvem, jmenuje se Radio Talent. Více o tom na webu radiotalent.cz a taky na radiohana.cz. Jsme Radio Hana, pomáháme mladým hudebním talentům. Pokud nějaký ten talent znáte, dejte nám vědět. Hezké ráno, 7.50.
1: To nejlepší pro ty nejlepší.
2: Radio Hana
1: a ranní topka.

0: No, posíláme hity, přejeme pěkný pátek s vaším rádiem Hana.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Takhle si budeme hrát už po 8. Před námi další zprávy. Hned potom Alex Vonen, Sandra. A to nejlepší z českých hit parád všech dob, Slza. Jsme tady s vámi, přejeme dobrou chuť ke snídaním a hezký pátek. Tomáš Gottwald vysílá zprávy v 7.56.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
3: Bude 8 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Co pak se děje, to vám povíme právě teď na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Je pátek 15. května. Podezření na zbytečné operace ve fakultní nemocnici Olomouc prověřuje vedle policie, nově také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zjišťují, zda v letech 2015 až 2025 nedostali někteří pacienti se srdečními problémy ve fakultní nemocnici Olomouc bezdůvodně podkožní defibrilátor. Nemocnice pochybení odmítá s tím, že lékaři vpravovali přístroje jen těm pacientům, kteří je skutečně potřebovali. Všeobecná zdravotní pojišťovna nyní kontroluje dokumentaci stovek klientů. Výsledky má mít na podzim, píše o tom ČTK.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Nutné opravy čekají venkovní bazén v Přerově. Radní schválili přípravu projektu. Kvůli průsakům vody do podzemí a špatnému stavu ochozů dostane bazén novou nerezovou vložku, aby sloužil další desítky let. Kam vítr zavane naše děti? Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozví, zda a na jakou školu byli přijati. Informace budou v elektronickém systému DIPSY a zveřejní je také školy. Ředitelé škol dnes také dostanou výsledky státních maturit, které psali žáci začátkem května. Nejpozději v pondělí je pak školy předají maturantům.
3: Sport.
5: Postup do semifinále vybojovala na turnaji WTA v Parmě tenistka Barbora Krejčíková. Na antuce porazila Švýcarku Golubicovou 2-1 na sety. V semifinále bude Barbora Krejčíková hrát proti Kolumbijce Osoriové dnes po 1:30 odpoledne.

0: každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Až do konce týdne má být super počasí na domácí deskové hry anebo na karty. Víme, jak bude, více právě teď. Dnes pod mrakem, deštivo anebo přehaňky, teploty mezi 11 a 14 stupni Celsia. Na deštníky to má být také o víkendu, sobota i neděle oblačno nebo zataženo, deštivo a teploty kolem 13 stupňů. Policie na dálnici mezi Olomoucí a Prostějovem, porucha na D1 u Vyškova a na Blanensku, bourá náklaďák s osobákem. Víme, jak se jezdí tady, dobré páteční ráno. Policie pomáhá a chrání a hlavně kontroluje a zastavuje na 33. kilometru dálnice z Olomouce na Prostějov u Olšan. Další hlídku vidíme v Ulitovle v Nasobůrkách poblíž Kruháče. Poruchané vozidlo objíždíme na 225. kilometru D1 u Vyškova ve směru na Přerov a na Blanensku pozor na nehodu náklaďáku a osobáku. Zasahují tady hasiči, provoz řídí policie, je to přesně mezi Ludíkovem a Šťárnou. Jeďte opatrně.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Lepší hudební výběr.

Tři minuty po osmé, páteční hity posloucháte na svém domácím rádiu Hana. Dobré ráno, my na vás nemluvíme z Prahy, z Liberce ani z Ostravy, doma jsme tady s vámi na střední Moravě. Víme, co se děje kolem nás v našem olomouckém studiu. Non-stop sledujeme dnešní upršené počasí. Aktuálně deštěvo na Olomoucku, Konicku, taky na Rýmařovsku nebo na Přerovsku. Mimochodem, dámy, jestli dneska máte naplánovanou kadeřnici, pozor, jak vám ten nový vyfoukaný účas nezmokne, to by byla škoda. I během dne pod mrakem deštěvo nějakých 13 stupňů Celsia. Na druhou stranu, my dobře víme, že neexistuje špatné počasí, ale jenom špatné oblečení. Dobré ráno, 4 minuty po 8. Máte sebou deštník?

Je alebo ano, ve vysílání Rádia Haná pro vás 8 hodin a 10 minut. Dobré páteční ráno, hrajeme na vaší straně, nastupujeme do nového dne a na let mistrovství světa dneska nastoupí i naši hokejisté. Jak od nás víte, ten úvodní duel na šampionátu hrajeme od 20:20 proti Dánům. S těmi jsme se mimochodem naposledy potkali, víte kdy? No, nebylo to vůbec dávno, pár týdnů zpátky, v únoru, bylo to v 8. finále olympiády, vyhráli jsme 3-2. Držte s námi palce i dneska. Z hudební střídačky za vámi naskakuje právě teď Kelly Rowland a David Guetta, za chvilku Sandra. A po 8:45 poznáme taky dnešního slavence. Pátek, 15. květen, krásné ráno s námi. When Love Takes Over.

0: Minuta po čtvrt na devět, dobře víte, že každé ráno se vyplatí naladit Rádio Haná. Díky Netto předpovědi víte, co na sebe, s čím počítat. S dopravní centrálou Rádia Haná spolu pravidelně nacházíme nejlepší cestu do práce. Počasí i doprava na vlnách Rádia Haná ještě před půl devátou. A teď po 8 hodin 16 minut připomínka, komu dneska popřát k svátku anebo na rozkém.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme pátek 15. května, slavíme den rodiny, k svátku celý den hrajeme Žovkám a Sofím. A narozeniny slaví multiinstrumentalista Mike Goldfield nebo zpěvák Tomáš Klus. Držte naše vlny v poklusu i v pomalejším tempu a užijte si pátek 15. května.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Rádiu Haná.

0: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026 je

0: To se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ. Skonto nábytek. Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Rádio Hana.
8: Přejeme

0: Dobré ráno, 8 hodin na 27 minut, posloucháte Rádio Haná, naši ranní topku, jsme rádio pro celou vaši rodinu. Rodiče si užívají milované 80-ky, 90-ky, děti si zpívají to nejlepší ze současnosti. Byť samozřejmě děti jsou právě teď ve škole a všichni jsme každopádně spokojení. Navíc na pátek o té rodině se bavíme proto, že na pátek 15. května připadá Den rodin a celou vaši familii už po 8:30 pozveme na další top víkendové výlety. Tak si to nenechte ujít a poslouchejte dál naši ranní topku. Máme pro vás také aktuálně počasí a dopravu, deštníky teď vytahujeme v Olomouci, Přerově, Zábřehu, také v Voničově. S deštěm jsou teď ranní teploty na Moravě kolem nějakých 8-9 stupňů. Přes den pod mrakem, dál dešť nebo přehaňky, teploty mezi 11 a 14 stupni. A taky o víkendu mraky, dešť nebo přehaňky a sobotní i nedělní teploty kolem 13 stupňů. Doprava. Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, Lipníku, v Šumperku, také v Moravské Třebové právě teď bez nehod, leckde stále s pátečním deštěm. Díky dešti snadno zjistíme, jestli nemáme steřelé stěrače. Kdyby to šmouhovalo, vrzalo, nebo jste měli špatný výhled, stačí vyměnit gumové lišty. Díky vám dobře vidíme policejní hlídky na Moravě, chytají na kraji Mohalnice na Uničovské, také v Přerově na Dvořákově ulici, nebo mezi Šternberkem a Moravským Berounem u Horní Loděnice. V autě vezeme lékárničku i reflexní vestu a při pátku přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Haná.
2: Ranní topka.

Tak s Enrikem Iglesiasem jsem vás rádi vidíme u sebe. Děkujeme, že ze všech rádií na celém světě si v pátek ráno pouštíte právě své olomoucké rádio a nás, jsme rádio pro vás, je pro vaše nejlepší přátelé. No, my pro vás už za chvilku budeme mít další velmi zvláštní zajímavost. Zjistíme, kde se rodí ta nejsilnější přátelství, co vlastně lidi často nejvíc spojuje. A to, co vám řekneme, byste možná netypovali ani ve snu. Poslouchejte dál více po 8:45. Teď je 6 minut po půl deváté. My se samozřejmě dneska ráno bavíme.

0: Dobrý den.
1: Krásný dobrý den vám i vašim posluchačům.
0: Jak se letos na Slovensku máte, čím žijete, co chystáte v této sezóně?
1: Tak máme se tady báječně, ono to na Slovensku vlastně ani jinak nejde. Jinak v letošním roce připravujeme například tři nové výstavy. Jedna i začala, to jsou kovářské a prašnářské práce studentů střední odborné školy z Jeseníku. Druhá pak začne na sklonku května, no a třetí pak na začátku června, to bude právě výstava fotografií Jindřicha Štrajta. Do začátku prázdnin bychom rádi otevřeli další dosud zavřenou část hradu, to jsou hradní bastiony, což je forma opevnění. A co se týká akcí, tak rád bych například zmínil 23. a 24. května řemeslný jarmark, pak 6. a 7. června myslivecké letní slavnosti. Velkým nákladem bude v neděli 7. června asi hodinné vystoupení části Moravské filharmonie.
0: Těšíme se, pane Kasteláne, vy na Sobinci trávíte spoustu času. Máte nějaké nejoblíbenější místo na hradě, kde to má pro vás speciální atmosféru?
1: Tak to je dobrá otázka. Pokud bych si měl vybrat asi jedno to místečko, takzvaný Horní hrad, kde je vidět velká část samotného hradu a i taky nádherné okolí Sovince.
0: Každý správný hrad má svoje tajemství. Má i Sovinec nějaké své legendární strašidlo, ducha nebo nějakou pověst?
1: Tak já s oblibou říkám, že největším a nejzádnějším strašidlem jsem tady já. Ale kromě mě se nám tady údajně zjevují ohnivý kůň nebo sový princezna.
0: Naším hostem byl kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. My moc děkujeme za pozvání na hrad a přejeme, ať letošní sezóna na Sovinci přinese spoustu zvědavých návštěvníků, dobrodruhů a jak se vám daří. Naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Světspánku.cz.
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Světspánku.cz.
7: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
8: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
7: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
8: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
7: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
9: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
10: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
11: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
12: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
15: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
16: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
15: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
17: No to bych to pěkně zvoral.
16: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
18: Country, tramp, bluegrass.

0: Folk Festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS, Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a ne v super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou 22. a 23. května.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Rádio Hana.
5: Přejeme

pracuje na brigádě nebo na cestách, je s vámi na vlnách Rádio Haná, také Ed Sheeran v 8.50. Váš nejlepší páteční parťák, to je samo sebou Rádio Haná. Děkujeme, že dál ladíte v kalendáři 15. květen, svátek slaví všechny Žofie, Sofie, možná se takto jmenuje vaše maminka, přítelkyně, dcerka nebo nejlepší kámoška. Když jsme u toho, jak jste se seznámili se svou nejlepší kamarádkou nebo se svým top kamarádem a přemýšleli jste vlastně někdy nad tím, proč se s ním anebo s ní tak rozumíte? K nám se do Rádia Haná dostalo jedno zajímavé vysvětlení. A vlastně nevíme, co si o něm máme myslet a chceme vám to říct. Jedna psychologická studie tvrdí, že nejsilnější, nejpevnější přátelství vznikají tehdy, když s tím člověkem nesnášíte stejné věci nebo nesnášíte stejné lidi. Prý se díky tomu lépe chápeme, podporujeme a máme pocit, že jsme na stejné vlně. Tak prý vznikají nejsilnější přátelství, no. Takhle jsme nad tím asi nikdy nepřemýšleli. Takže by fakt platilo, nepřítel mého nepřítele je můj nejlepší přítel? Ode dneška asi ano. Dobré ráno, za chvilku Procházka pamětí, jsme vaše Haná.

0: Aj se přiznejte, kdo si taky zpívá. Tohle milujeme úplně všichni, ale už Be My Lovers 90. let. Je jedno, kolik je hodin, jaký je den nebo jak je venku, my jsme tady pro vás kdykoliv chcete. Rádio Hana je s vámi také v pátek 15. května. Prožili jsme spolu dnešní upršené páteční ráno, volali jsme na Hradcovinec, připravili jsme si taky na dnešní start hokejového šampionátu s Dánskem, hrajeme od 20.20, budeme fandit. Zjistili jsme, jak vznikají nejpevnější přátelství a oslavili Den rodin. A celou vaši rodinu velmi rádi obklopíme megahity z jednoho roku v Procházce paměti. Rockabye, Clean Bandit po deváté, stejně jako Pink. A dávejte se pozor, zvedneme pořádnou hudební tsunami. I divoký byl v Procházce paměti po zprávách. 8.56. Tomáši Gottwalde, co je nového?
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
2: Bude 9 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme tu pro vás další várku informací. Bike sharing startuje v Uničově a Litovli. Ode dneška tu můžeme v obou městech jezdit na sdílených jízdních kolech. V rámci sdílení budou navíc města propojena. Lze si tak kolo vypůjčit v Uničově a přejet do Litovle. A naopak. Sdílení kol má přinést ekologickou dopravu a usnadnit pohyb po městech i pohyb mezi nimi. V Litovli budou mít lidé k jízdě v ulicích města zaparkovaných 30 jízdních kol. V Uničově jich bude v ulicích 4.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Obnova parku v Boskovicích za 78 milionů korun. Radní schválili projekt celkové obnovy parku u zámeckého skleníku. Proměna má začít už v červnu. Rozsáhlá revitalizace prostoru pak skončí nejpozději v říjnu příští rok, píše o tom Deník. Vláda si půjčí od lidí desítky miliard korun. Ministerstvo financí nově nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Upisovací období potrvá do 28. června. Podrobnosti na webu mf.gov.cz.
5: Já očekávám ten zájem velký. Vycházíme trošku i z toho dluhopisu republiky, který jsme spustili, když jsem byla ministryní v roce 2018. Zájem byl enormní. My jsme na tu první emisi vyčlenili zhruba 20 miliard.
4: Doplnila ministryně financí Alena Schillerová.
2: Sport.
4: Vyřazovací část NHL pokračuje. Hokejový brankář Jakub Dobeš přispěl 33 zákroky k výhře Montrealu 6-3 v Buffalu ve druhém kole části. Montreal vede sérii 3-2 na zápasy a je jedno vítězství od postupu do finále východní konference.
2: Rádio Hana.
6: S námi máte přehled
3: i v pátek.
7: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
2: Počasí.
0: Zahrádkáři mají radost, po deštích v tomto týdnu budou mít plné všechny barely s dešťovou vodou. Víme, jak bude dnes pod mrakem, deštivo nebo přehánky, teploty 11 až 14 stupňů. A co víkend? Jak v sobotu, tak i v neděli oblačno anebo zataženo, přehánky nebo dešť a denní teploty mezi 12 a 14 stupni Celsia. Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, Lipníku, v Šumperku, také v Moravské Třebové právě teď bez nehod, leckde stále s pátečním deštěm. Díky dešti snadno zjistíme, jestli nemáme steřelé stěrače. Kdyby to šmouhovalo, vrzalo nebo jste měli špatný výhled, stačí vyměnit gumové lišty. Díky vám dobře vidíme policejní hlídky na Moravě, chytají na kraji Mohalnice na Uničovské, také v Přerově na Dvořákově ulici nebo mezi Šternberkem a Moravským Berounem u Horní Loděnice. V autě vezeme lékárničku i reflexní vestu a při pátku přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.

0: Rádio Haná.
1: Procházka pamětí.
2: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Rádio Hana.
1: Procházka pamětí.
2: Právě dospívala kapela Hodiny v 9 hodin 7 minut. Hana přeje překrásné páteční dopoledne s procházkou pamětí. Dobře víte, že celou tuto hodinu vám hrajeme mega hity z jednoho roku. K tomu spolu v Česku najdeme unikátní stromovou kapli, budeme si o ní povídat. A s našimi hokejisty zabojujeme o medaile na květnovém mistrovství světa, které tehdy v tom roce, do kterého se vracíme, hostilo Rusko. Víte, o kterém roce je řeč? Víte co? Negooglujte, nehledejte na webu, zahrajte si s námi jenom pomocí dalších hudebních nápadů. Těší se na vás Alvaro Soler, Pink nebo také Elef Harben. My jsme Hana a pro vás vysíláme páteční vzpomínkovou show Procházku pamětí.
0: Rádio Hana a Procházka pamětí.
1: Vracíme vaše vzpomínky.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Ty s tou červenou židlí.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
8: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
9: Rádio Hana, Procházka pamětí.
10: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Procházka paměti Rádia Haná mezi 9 a 10 hodinou v pátek dopoledne zahájila expedici za vašimi vzpomínkami z jednoho roku. Možná znáte ten pocit, kdy vás napadne nějaká myšlenka, nějaký nápad. Vy víte, že byste to neměli realizovat, víte, že byste to neměli dělat, ale stejně to uděláte. A stejně tu špatnou myšlenku zrealizujete. No a přesně o tom je tahle tapecka od Aleho Farna. Jmenuje se to Bad Ideas a je to písnička o tom, že špatné nápady bývají často paradoxně skvělé a potom tím pádem i nezapomenutelné. A také s touto písničkou se vracíme do roku, kdy nad novou lhotou v Bílých Karpatech doslova roste unikátní stromová kaple. To je dnešní moc krásná taková přírodní nápověda. Ta kaple je tvořena 24 lipami. Už jste tam někdy byli, pokud ne, doporučujeme. Je to tam nádherné, je to první svého druhu v Česku. A místo zdí tu kapli tvoří živé stromy. Tak tipněte si, ve kterém roce vzniká unikátní stromová kaple nad novou lhotou v Bílých Karpatech. Postupák jednoho roku s námi půjde za chvilku také divoký Bill, Metcon anebo Kaleo. A hlavně budeme i fandit našim hokejistům na mistrovství světa. Letošní šampionát, to samozřejmě dobře víme, začíná dneska, hostí ho Švýcarsko. A víte, kdo ho pořádá v roce, do kterého se vracíme? Co myslíte?
1: Ale Benbergovi utíká, teď situace 2-1. A ještě tam najíždí Jeřábek, Birner, šanci, gol!
0: Více už po půl desáté. Poslouchejte, všechno bude připomenuto s naší procházkou paměti.
2: Rádio Haná a Procházka paměti.
3: Prací

CZ. Rádio Haná, Skyrock i Metropole v jediné aplikaci do mobilu pro váš lepší hudební výběr. Stáhněte si aplikaci Rádio Haná do telefonu, Google Play a Apple Store. Stahujte, poslouchejte, užívejte.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
0: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodeje.

0: 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k

0: 1. května. Kaufland.
1: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rádio Hana, procházka pamětí.
8: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Do procházky paměti rádia Hana se minutu před půl desátou řídí také tsunami od divokého Byla. Vy se možná právě teď řídíte moravskými cestami. Jak to vypadá ve městech a taky kolem nich?
1: Doprava.
0: Na Moravě páteční dopolední provoz bez vážných nehod a s policejními hlídkami. Policie kontroluje rychlost a taky doklady v Olomouci, nad nemocnicí na Hněvotinské, také ve Slavoníně na Zolově ulici nebo na druhé straně města u Černovírského mostu. V Přerově hlásíte policejní hlídky na Velké Dlážce poblíž bazénu a v Prostějově nás mohou zastavit a zkontrolovat na ulici za Olomouckou. Dopravu máme v pátek dopoledne pod palcem na našem rádiu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Tady je Radio Hana.
4: Oh, Father, tell me.

0: Poslouchat tohle rádio je hodně cool. Kid My Cool, Medcon ve vysílání Rádia Haná pro vás. V pátek dopoledne, 6 minut po půl desáté. Krásný den, další hudební buly je vhozeno. Rádio Haná jde do hudebního útoku na naše vzpomínky. Procházka paměti Rádia Haná hraje to nejlepší z jednoho roku. Spolu ho máme odhalit, večer budeme fandit našim hokejistům na mistrovství světa ve Švýcarsku. Bavíme se o tom celý den od rána, od 20.20, duel proti Dánsku. No ale my se vracíme do roku, kdy šampionát v květnu pořádá Rusko. Vzpomínáte, jak se nám tehdy dařilo?
1: Ale Bernbergovi utíká, teď situace 2-1. A ještě tam najíždí Jeřábek, Birner, šanci, gol! Michal Birner přivlastnil oslavení, čas 37.59.
0: My se vracíme do roku, kdy se nám na mistrovství světa v Rusku parádně vydařila základní skupina. Tu jsme vyhráli. A co dál? No dál, možná si na to vzpomínáte, bylo čtvrtfinále, duel se Spojenými státy a nájezdy.
2: Tomáš Zohorna musí dát. Není to gol. Američané postupují a český sen o medaili se

0: Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes radiohana.cz
1: a naši mobilní apku.
2: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky.

0: všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
1: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
2: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
3: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
8: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
9: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
10: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
11: Veď predsa je, že sa radovať smie.
10: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
12: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
10: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
13: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
14: Skonto nábytek.
15: Rádio Hana. Procházka pamětí.
16: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: vám taky zaspívám. Tohle si procházíme paměti rádia Hanáříka, Ellie Goulding. Vracíme se do roku, kdy vydáváste Still Falling For You. 9.51 aktuální čas. My každé všední dopoledne hrajeme speciální vzpomínkovou hru, jmenuje se Procházka paměti rádia Haná. Má jednoduchá pravidla. Celou hodinu vás zásobujeme megahity z jednoho roku, řešíme, co se tehdy děje u nás na Moravě, taky ve světě, čím tehdy žijeme, a vy máte odhalit tu správnou odpověď, tedy rok, kterého se to týká. Look at my face. A konkrétně tohle je závěrečná nápověda, kterou má pro nás prešovská skupina, jmenuje se Eleven Hill. Vracíme se do roku, kdy nahrávají svůj hit O vzpomínkách. O vzpomínkách, které nám nikdy nezmizí z hlavy a zůstávají v ní skoro jako duchové. Jdeme na to. Z Rádia Haná atmosférická kytarovka, která vás dostane. Tohle se jmenuje Room of Ghosts.
1: Rádio Haná a Procházka paměti.
2: Dnes je to rok 2016.
3: Mom used to ask, where are you going, will you come?

0: atmosférická kytarovka od prešovskej kapely Eleven Hill, procházejí paměti Rádia Haná. Je to písnička o vzpomínkách, které nikdy nezmizí. Room of Ghosts ve vysílání Rádia Haná, to nejlepší z jednoho roku. Před 10. hodinou už ve studiu i Martina Kvítko. Hezké dopoledne.
1: Zdravím všechny, hezký pátek. Už mě nemůžete ghostovat, už mě nemůžete zazdít. Prostě, přátelé, jsme tady v procházce paměti, jako každé všední dopoledne.
0: Jsme rádi, že tě tady máme. Pojďme si říct, o čem to dneska bylo. My jsme se dneska mimochodem bavili také o hokejovém šampionátu, který tehdy hostilo Rusko. Bavili jsme se o tom symbolicky v procházce paměti, protože dneska začíná hokejový šampionát, to všichni víme, kde samozřejmě.
1: Ano, je to ve Švýcarsku, jestli se nepletu.
0: Přesně, hrajeme od 20:20 hnedka ten večerní zápas proti Dánsku. No a já ti tady přemýšlím, jak to dopadne. A já doufám, že se nám ve skupině, a možná teďka jako kasířsky to řeknu, já doufám, že se nám nebude v té skupině dařit.
1: No, my víš tam proč? Máme, já netuším, protože já tomu hokeji zas tak moc nerozumím, povídej.
0: No ne, tak my se vracíme do roku, kdy mistrovství světa hostí Rusko. My jsme vyhráli základní skupinu.
1: Ano.
0: My jsme v té základní skupině tehdy ani jednou neprohráli. A potom čtvrtfinále, lup, nájezdy s Amerikou a domů.
1: Jo, takhle, takže ať si vybereme toho Smolíka radši přesně, částečně v té přesně základní skupině a potom přesně to čtvrtfinále a dál, jakože bychom to zvládli. Dobře, co dneska teda s tím Dánskem?
0: Já si myslím, že Dánsko, naposledy jsme se střetli na olympiádě pár týdnů zpátky. To bylo tuším, že nevím, osmifinále, čtvrtfinále nebo tak nějak, to jsme vyhráli 3-2. Já si myslím, že ty Dány jako dáme dneska, ale nebude to úplně snadné, takže přestřelka 4-2 za mě.
1: U mě, já nemůžu typovat, protože já miluju skandinávské země, takže já v podstatě tak trošku napůl těm Dánům, jako, pardon, budu fandit, ale vlastně to dělám pro ty naše.
0: Přesně.
1: Ať se jim jako trošku nedaří ve skupině, ale každopádně dneska vzpomínka na ten hokejový šampionát v Petrohradě nebo v Rusku jako ano, takovém byla.
0: Ano, bylo z roku 2016. Hit za hitem, hit za hitem. Po 10. hodině vhodíme další hudební buly, hit za hitem, Mojo Lady Summer.
1: A bude taky Meky Žbirka. Mám rád
0: těň jabloní. A my máme rádi, když máme přehled další zprávy a Tomáš Gottwald v 9.57.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
3: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Haná.
5: Přinášíme vám zprávy. Olomoucká muzejní noc. Jedinečná příležitost navštívit muzea, galerie a památky v Olomouci v atmosféře noci. Otevřou se nám i místa běžně zavřená.
6: Oficiální zahájení je v 18 hodin s tím, že na náměstí Republiky už začínáme koncerty Lukáše Marečka a dalších hudebníků hodinu předtím. Chystáme tam světelnou instalaci, nějaké občerstvení z výstavy Flora, tam chystáme nějakou květinovou a zelenou instalaci.
5: Přiblížil vedoucí oddělení kultury města Olomouce Radim Šubret. Program najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz. Kompletní rozhovor s Radimem Šubrtem o dnešní Olomoucké muzejní noci nebo také o festivalu moderních soch Sculpture Line, který přinese do Olomouce nová moderní díla, si poslechněte na webu podcasty.olomouc.eu. Sníh se vrátil do Krkonoš. Současné chladné počasí v Česku vrátilo na vrcholy Krkonoš souvislou sněhovou pokrývku. Ráno tam bylo na hřebenech okolo 0 stupňů a místy až 6 cm sněhu, většinou nového. Epidemie děsivé nemoci, která zabíjí, propukla ve střední části Afriky. Ebola se šíří na severovýchodě Konga, informuje ČT. Zatím této vysoce nakažlivé krvácivé horečnaté nemoci podlehlo 65 lidí. Sport. Začíná 89. mistrovství světa v hokeji a hned na úvod uvidíme v dějišti ve Švýcarsku v akci českou reprezentaci. Ve skupině B vyzvou naši hokejisté ve svém prvním utkání Dánsko. Zápas začne ve 20 hodin 20 minut.
3: Počasí.
0: Až do konce týdne má být super počasí na domácí deskové hry anebo na karty. Víme, jak bude, více právě teď. Dnes pod mrakem, deštivo anebo přehaňky, teploty mezi 11 a 14 stupni Celsia. Na deštníky to má být také o víkendu, sobota i neděle oblačno nebo zataženo, deštivo a teploty kolem 13 stupňů.
3: Doprava.
0: Na Moravě páteční dopolední provoz bez vážných nehod a s policejními hlídkami. Policie kontroluje rychlost a také doklady v Olomouci, nad nemocnicí na Hněvotinské, také ve Slavonině na Zolově ulici nebo na druhé straně města u Černovírského mostu. V Přerově hlásíte policejní hlídky na Velké Dlážce poblíž bazénu a v Prostějově nás mohou zastavit a zkontrolovat na ulici za Olomouckou. Dopravu máme v pátek dopoledne pod palcem na našem rádiu. Šťastnou cestu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
1: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
0: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio Hana.
3: Jsme online na radiohana.cz.
4: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
2: Radio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: Na Hané si taky dál hrajeme ten nejlepší hudební výběr a ještě v téhleté hodině pro vás budeme mít i ty nejlepší tipy. Ať už to bude pozvánka na olomouckou muzejní noc, anebo třeba taky na jeden naprosto legendární rockový koncert. Rozhodně zůstaňte s námi a bavte se. Za chvilku je tu Carly Rae Jepsen nebo UB40.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
5: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
6: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
7: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
8: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
7: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
8: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
8: Jezírka Banat.cz.
9: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
10: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
11: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
12: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
13: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
14: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
15: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
16: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
15: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Rádio Hana.

0: Nahané vracíme zpátky 80. Tohle to jsou Pet Shop Boys a Nahané připomínáme dnešní olomouckou muzejní noc. Otevřou se nejenom muzea, ale taky galerie a knihovny. Seznam všech otevřených institucí určitě najdeme na www.muzejninoc.olomouc.eu. Jinak oficiálně se tahle tam velmi oblíbená akce koná od 18. hodiny až do půlnoci v centru muzejní čtvrti, což je v Olomouci na náměstí Republiky, a bude toho u toho s vámi i Rádio Haná. Jinak v Olomouci dneska večer taky absolutní hudební pecka, živá rocková historie v Bounty Rock Cafe. Bude tady legendární kapela Animals a ještě jedna parádička. Přerovské kino Hvězda totiž slaví kulaté padesátiny. A krom toho, že v kině je třeba dneska další oslavenec, což je Top Gun, ten si připomíná 40. výročí od své premiéry v květnu 86, tak my zveme i na speciální výstavu, co se koná na Přerovském zámku k těm padesátinám. Vernisáž je dneska od 17. hodiny.
1: Rádio Haná.
2: S námi Vítek, kam vyrazit?

0: radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
0: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
2: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
3: No to určitě.
4: Jo, určitě.
3: Určitě.
0: Brousíme brusle,
2: ladíme formu
0: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
2: Nejlepší hokejové info
0: každý den na tomto rádiu,
2: protože tento měsíc je trenérem úplně každý.
5: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
6: Slyšíte? To je dokonalost.
7: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
10: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
11: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
10: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
11: To si píš.
10: Teda Franto, to běžím říct holkám.
11: No, to běž.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
13: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
14: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká vás

0: Když něco, tak Allegro.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
2: nábytek. Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

Klasika, když chcete ten nejlepší hudební výběr, tak si naladíte Hanou, což bude platit samozřejmě i po 11. hodině. No a máme pro vás taky za chvilku zprávy, počasí, dopravu, takže jedeme dál. Hit.

0: nebo Miraj. Tak pojďme dál, je 10:56.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Podezření na zbytečné operace ve fakultní nemocnici Olomouc prověřuje vedle policie, nově také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zjišťují, zda v letech 2015 až 2025 nedostali někteří pacienti se srdečními problémy ve fakultní nemocnici Olomouc bezdůvodně podkožní defibrilátor. Nemocnice pochybení odmítá s tím, že lékaři vpravovali přístroje jen těm pacientům, kteří je skutečně potřebovali. Všeobecná zdravotní pojišťovna nyní kontroluje dokumentaci stovek klientů. Výsledky má mít na podzim, píše o tom ČTK.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Na prodeji je známý kemp v Mohelnici. Jak píše deník, nabídku k odkupu kempu Morava dostalo i město. Nejde o návrh na přednostní odkup. Zástupce města bude s vlastnickou firmou jednat.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
4: 9 z 10 dětí se dostalo na 4letý obor středních škol hned v prvním kole přijímaček. Výsledky dnes zveřejnil Cermat, který zkoušky řídí. Střední školy přijali přesně 116 929 uchazečů. Kdo přijat nebyl, může se od 19. května hlásit do druhého kola přijímaček v systému Tipsy.cz.
2: Sport.
4: Mrkneme na fotbal. Domácí utkání 28. kola Moravskoslezské fotbalové ligy dnes čeká manšaft Hranic. Aktuálně předposlední 17. tým tabulky vyzve před svými fanoušky 11. Bčko Zlína. Výkop utkání je v plánu v 19 hodin.

0: každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Všichni víme, co se od dnešku říká, že svatá Žovka je uchcav, je upršená a to docela sedí. Taky víme, jak bude, dál se počítá s proměnlivou oblačností, do toho na Moravě občas nějaká ta přehánka. A k tomu odpoledne zhruba 13-14 stupňů. Jinak víkend má být trochu deštivější a teploty maximálně do 12. Je tady naše blesková doprava, nehodu hlásíte v Olomouci, jak je ta zadní cesta, hejčí na Lasce a máme hlášené taky policejní hlídky v Olomouci na 1. máje anebo na Kosmonautů. Jinak na Moravě nám napršelo nebo ještě pořád prší, takže určitě pozor na mokré vozovky a na aquaplaning. Tak mějte stále naladěno a dobře doječte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: vždycky skvěle naladěný. Robbie Williams. Je tady pátek, je 15. května, mimochodem dneska je Mezinárodní den rodin. Otázka zní, kolik je vás doma, jak velkou máte rodinu, jestli pak do toho třeba počítáte i svoje mazlíčky. To všechno dneska řešíme na našem Facebooku. Tak nám napište, moc se těšíme na vaše komentáře. No a ještě v téhleté hodině se budeme věnovat taky té naší hokejové rodině, protože mistrovství světa, co? Mistrovství světa začíná, takže nahané, jedeme dál.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku.
2: To je Procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Rádiu Hana.
1: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, tam se vydáme tentokrát.
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi.
11: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
12: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
13: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože dnes se slaví 750 let.
14: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
15: Aha.
14: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
15: A co SSB?
14: SSB? Co je SSB?
15: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
14: A to je nějaká nová investice?
15: To je stavební spoření od Buřinky.
14: Aha, a kde se to dá stáhnout?
15: No normálně v Georgii.
16: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
17: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
18: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Na Hané s kapelou One Republic počítáme hvězdy a ty největší hokejové hvězdy už se nám sjeli do Švýcarska. Ano, začíná mistrovství světa a otázka zní, s kým my to vlastně na úvod hrajeme?
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Dočkali jsme se, je to tady. Večerním duelem od 20:20 proti Dánsku naši hokejisté vstoupí do mistrovství světa ve Švýcarsku. Jak od nás víte, tentokrát se v soupisce musíme obejít bez hvězdných posil z NHL, jako Pasta nebo Nečas, což kapitán Roman Červenka bere jako výzvu.
3: Jo, tak když tady jsou, tak se to na tom týmu musí postavit, ale přece jenom ví, že takovýhle hráči umějí ty zápasy rozhodovat sami kolikrát a teď tady nejsou, takže prostě musíme to vsadit všechno na ten tým a na tu soudružnost. I ty mladí kluci jsou šikovní hráči.
2: Takhle českému týmu věří kapitán Roman Červenka. A také dneska pro vás máme váš oblíbený švýcarsko-český slovník. Až z tribun uslyšíte tohle.
4: Ale nochmal, ale nochmal.
2: Znamená to, že někdo dal gol a fanoušci skandují ještě jeden.
4: Ale nochmal.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.

0: Hezká kola za 3000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
2: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: A srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do Zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Rádio Hana.

Kapela Krištofna Hané, za chvilku novinky z Uničova, z Litovle, z Prostějovska a nebo taky z Kroměříže. Zkrátka dobře, nejvíc zpráv z našeho regionu. Už za okamžik a po 12. hodině na Hané. Hit za hit.

0: Rádio Haná, teď je 11.56.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: Připravili jsme si pro vás zprávy. Efektivní a ekologický pohyb po Uničově a Litovli. Nově tu můžeme jezdit na sdílených jízdních kolech. V rámci sdílení budou dokonce města propojena. Lze si tak kolo vypůjčit v Uničově a přejet do Litovle a naopak. Sdílení kol nese ekologickou dopravu a usnadňuje pohyb po městech i pohyb mezi nimi. V Litovli máme k jízdě v ulicích města zaparkovaných 30 sdílených jízdních kol, v Uničově jich je k vypůjčení 40.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Milionový podvod na Prostějovsku. Policie řeší případ ženy z Prostějovska, která si od dubna volala a psala s podvodníky, kteří jí slibovali zaručené výnosy z investic. Naposílala jim přes 2,25 milionu korun, než zjistila, že jde o podvod. Kroměříž opraví svou radniční věž. Město zahájí rekonstrukci věže historické radnice na Velkém náměstí v červnu. Oprava památky potrvá do června 2027 a zahrne fasádu, vnitřní prostory i restaurátorské práce.
1: Sport.
0: Druhou změnu během sezóny hlásí na trenérském postu fotbalisté Prostějova. Na lavičce klubu Národní ligy končí Jan Podolák, který dokázal s klubem vyhrát jediné z 12 utkání, v nichž prostějovské koučoval. Teď povede tým sportovní ředitel Jiří Balcárek.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Moravě dál, víceméně oblačno. Do toho nám ještě sem tam zaprší. Do neděle může místy napadnout 20 až 25 mm srážek. A co teploty? Dneska 13 až 14 stupňů, o víkendu maximálně 12. A výhledově jarní dvacítky se nám vrátí příští týden, kdy bude nějakých 20 až 22 stupňů. Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na 17. listopadu, taky v Samotiškách na Tovařské. Kontrolu můžeme potkat i na dálnici D46 na exitu Držovice anebo v Kroměříži na Sladovnách. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
0: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. U Bivoje všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
2: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
4: Izomat stavebniny.
5: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
4: Cemix fasáda, trvalá paráda.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte

0: Května, Kaufland.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Tady je rádio.

0: Radim Hana, vzpomínka na Michaela Jacksona, teď aktuálně pohled do kalendáře. Žovka nebo Sovka, kdo má vlastně svátek? A víte, že svatá Žofie je prý kuchařka ledových mužů a slavíme dneska ještě něco?
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Máme pátek 15. května, slavíme den rodiny, k svátku celý den hrajeme Žovkám a Sofím. A narozeniny slaví multiinstrumentalista Mike Goldfield anebo zpěvák Tomáš Klus. Držte naše vlny v poklusu i v pomalejším tempu a užijte si pátek 15. května.
1: Rádio Hana, kalendárium.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Celá republika závidí Severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u pro

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mám se, slečno. Helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
5: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: Radio Hana.
11: Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
12: Nejlepší hudební výběr.

0: Johana, teď je 12.56.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.

0: Jdeme na zprávy. Dneškem začíná v Olomouci divadelní Flora. Soubory z Česka a zahraničí tu představí divákům inscenace, hudební divadlo i koncerty. Letošním tématem přehlídky je solidarita.
1: Snažíme se, aby byl program divadelní Flory co možná žánrově nejpestřejší. Se povedlo docela reprezentativně pokrýt německojazyčnou divadelní oblast, což je naše doména dramaturgicky, co se zahraničí týká. Budeme tady mít umělce jak z Německa, tak z Rakouska i ze Švýcarska.
0: Říká ředitel divadelní Flory Petr Nerušil. Podrobnosti k festivalu najdeme na webu divadelniflora.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Je to potvrzené. Úterní znečištění řeky Moravy u Otrokovic a Kroměříže způsobily ropné látky. Dostaly se do ní nejspíš výplachem z kanalizace, píše i dnes.cz. K úhynu zvířat v souvislosti s havárií nedošlo. Nečistoty odstraňují hasiči. Vydatný déšť má přijít zítra ráno do Beskyd, pršet má až do pondělí a během té doby mohou napadnout na čtvereční metr desítky litrů vody. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny.
3: Od sobotního do pondělního rána očekáváme v oblasti Beskyd trvalý a vydatný déšť s úhrnem 40 až 70 mm za 48 hodin. Případná hydrologická odezva nastane pravděpodobně až během neděle. S ohledem na vysokou nejistotu budeme výstrahu dále upřesňovat. Pavel Borovička, Český hydrometeorolog. Ústav.
0: Policisté již mají ukradenou lebku svaté Zdislavy. Relikvii patronky rodiny vzal pachatel z baziliky v Jablonném v Podještědí v úterý večer. Ve čtvrtek policie zadržela 35-letého muže, který je podezřelý z krádeže.
2: Sport.
0: Další utkání v první baseballové lize čeká olomoucký tým Skokanů. Odehrají dvě utkání proti Olympii Blansko. Střety klubů z našeho regionu, které se budou hrát v Blansku v areálu Strawberry Field, jsou v plánu v neděli ve 12 a v 15 hodin.
4: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme tři poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den jedině na Hané.
5: Počasí.
6: Víme, jak bude. Víme, že balkánská tlaková níže k nám přináší několikadenní déšť. Otázka zní, jak dlouho to potrvá. Výhledově prý může sem tam sprchnout až do příštího pátku. Teď odpoledne ještě občas čekáme přehánky, víc opršený prý bude víkend. A teploty dnes nejčastěji kolem 13, v sobotu a v neděli to bude maximálně 12 stupňů. Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídky máme v Olomouci Holici, a to konkrétně na Hamerské a na Přerovské. Hlídku nám hlásíte i v Chomoutově na Štěpánovské, na D1 na exitu Hulín Západ a nebo na exitu Kojetín. Tak hlavně šťastnou cestu a ať je to bez nehod a bez pokut.
5: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Tady je Rádio

0: to by se nám možná dneska líbilo. Ale máme tady takové šedivější a uplakanější počasí s tou naší Žovkou a posíláme dál ten nejlepší hudební výběr. Za chvilku Kylie Minogue a nebo Činasky.
1: Jsme Rádio Hana. Hezké odpoledne.
2: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
3: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
4: Veď predsa že sa radovať smie.
3: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
3: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
6: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem z pohádky do pohádky. Víkend bude plný kejklířských vystoupení, šermířů a loutkového divadla, divadelních a komediálních představení pro malé i velké. Tento víkend hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
7: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů, Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq, a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
8: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche / Olomouc.

0: Domy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
4: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu.

0: levý pruh, jde o havárii osobáku, který skončil ve svodidlech na místě. Záchranáři, tak jeďte opatrně, hlavně v deštivějším počasí.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Tady je Rádio Hana.

0: tohle jsou Eagles Hotel California. Vy jste pak už máte nějaké plány na víkend, přátelé? Radio Hana samozřejmě poradí, pomůže. Můžeme do kina nebo na nějaký hrad a zámek. Třeba konkrétně na takový Sovinec. A tam teď spolu zavoláme.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Jaro je v našem vysílání plné výletů. Pravidelně voláme do moravských jeskyní, objevujeme nejhezčí cyklostezky, touláme se historií po hradech a po zámcích a dnes míříme na jedno z nejkouzelnějších hradních míst v našem kraji. Na telefonu kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. Dobrý den.
3: Krásný dobrý den vám i vašim posluchačům.
2: Jak se letos na Sovinci máte? Čím žijete? Co chystáte v této sezóně?
3: Tak máme se tady báječně. Ono to na Sovinci vlastně ani jinak nejde. Jinak v letošním roce

0: Olympijské letní slavnosti. Velkým nákladem bude v neděli 7. června asi hodinné vystoupení části Moravské filharmonie.
1: Těšíme se, pane Kasteláne, vy na Sobinci trávíte spoustu času. Máte nějaké nejoblíbenější místo na hradě, kde to má pro vás speciální atmosféru?
0: Tak to je dobrá otázka. Pokud bych si měl vybrat asi jedno to místečko, takzvaný Horní hrad, kde je vidět velká část samotného hradu a i taky nádherné okolí Sovince.
1: Každý správný hrad má svoje tajemství. Má i Sovinec nějaké své legendární strašidlo, ducha nebo nějakou pověst?
0: Tak já s oblibou říkám, že největším a nejzadnějším strašidlem jsem tady já. Ale kromě mě se nám tady údajně zjevují ohnivý kůň nebo sový princezna.
1: Naším hostem byl kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. My moc děkujeme za pozvání na hrad a přejeme, ať letošní sezóna na Sovinci přinese spoustu zvědavých návštěvníků, dobrodruhů a jak se vám daří. Naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
5: Slyšíte to? To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
9: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi.
12: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
14: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
15: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
18: Aha.
17: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
18: A co SSB?
17: SSB? Co je SSB?
18: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
17: A to je nějaká nová investice?
18: To je stavební spoření od Buřinky.
17: Aha, a kde se to dá stáhnout?
18: No normálně v Georgii.
19: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: Díky moc, že posloucháte Nahané, jedeme dál. Tak tento týden jsme tu měli ledové muže a docela se na tom počasí podepsali, konkrétně do Krkonoš se prý vrátil sníh. No a za okamžik ve zprávách bude, krom téhleté informace, i pozvánka na olomouckou muzejní noc. Tak zůstaňte s námi a po 14. hodině Nahané.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Bude třeba Dua Lipa. Catch me or I go. Taky Anacha. Nebo dáme nekonečný příběh. Rádio Hana, teď je 13.55.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.

0: Přinášíme vám zprávy. Olomoucká muzejní noc. Jedinečná příležitost navštívit muzea, galerie a památky v Olomouci v atmosféře noci. Otevřou se nám i místa běžně zavřená.
1: Oficiální zahájení je v 18 hodin s tím, že na náměstí Republiky už začínáme koncerty Lukáše Marečka a dalších hudebníků hodinu předtím. Chystáme tam světelnou instalaci, nějaké občerstvení s výstavištěm Flora, tam chystáme nějakou květinovou a zelenou instalaci.
0: Přiblížil vedoucí oddělení kultury města Olomouce Radim Šubret. Program najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz. Kompletní rozhovor s Radimem Šubrtem o dnešní Olomoucké muzejní noci nebo také o festivalu moderních soch Sculpture Line, který přinese do Olomouce nová moderní díla, si poslechněte na webu podcasty.olomouc.eu. Sníh se vrátil do Krkonoš. Současné chladné počasí v Česku vrátilo na vrcholy Krkonoš souvislou sněhovou pokrývku. Ráno tam bylo na hřebenech okolo 0 stupňů a místy až 6 cm sněhu, většinou nového. Epidemie děsivé nemoci, která zabíjí, propukla ve střední části Afriky. Ebola se šíří na severovýchodě Konga, informuje ČT. Zatím této vysoce nakažlivé krvácivé horečnaté nemoci podlehlo 65 lidí.
2: Mistrovství světa v hokeji.
0: Začíná 89. mistrovství světa v hokeji a hned na úvod uvidíme v dějišti ve Švýcarsku v akci českou reprezentaci. Ve skupině B vyzvou naši hokejisté ve svém prvním utkání Dánsko. Zápas začne ve 20 hodin 20 minut.
3: Počasí.
4: Všichni víme, co se od dnešku říká, že svatá Žovka je uchcav, je upršená a to docela sedí. Taky víme, jak bude, dál se počítá s proměnlivou oblačností, do toho na Moravě občas nějaká ta přehánka. A k tomu odpoledne zhruba 13-14 stupňů. Jinak víkend má být trochu deštivější a teploty maximálně do 12.
3: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda se dořešuje na dálnici D35 Olomouc-Mohelnice, je to konkrétně v tom úseku mezi Kruháčem u Globusu a Křelovem. Osobák to tady napálil do svodidel, teď je tu neprůjezdný levý pruh a na místě by měli být záchranáři. Jinak policejní hlídku nám hlásíte na trase Tovačov-Troubky, taky na D1 na exitu Kroměříž-Západ nebo na exitu Kojetín. A kontrolu můžeme potkat i v Rýmařově na Revoluční, kousek od křižovatky s Opavskou. Tak hlavně šťastnou cestu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
3: Hudební výběr.

0: nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech.
1: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
0: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: kovboja nebo zlodí, koní každopádně, tohle je Nahané a Naká. A to není všechno, přátelé, ať žijem Myškulín, Pindia, Bobík a Fifinka. No je, 15. května v roce 1969 vychází úplně první číslo kultovního komiksu. Ano, správně, je to Čtyřlístek. No a mimochodem takový Čtyřlístek pro štěstí se ještě dneska odpoledne bude hodit, protože možná ještě v téhleté hodině tady bude naše šťastná trojka, tak určitě poslouchejte dál.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké odpoledne.
3: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Stojan Interiér, to je zaskrývání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, tam se vydáme tentokrát.
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tady je Rádio Hana.

0: James Blunt, Stay the Night, rozhodně zůstávejte dál s námi, protože teď máte šanci v naší šťastné trojce.
1: Šťastná trojka!
0: Přátelé, my vám díky šťastné trojce šetříme peníze. Může to být třeba na rodinný oběd, na nějakou pěknou víkendovou akci nebo na paušál za mobil. Nějaká ta kačka navíc se určitě bude hodit třeba i na dovču. Vlastně je úplně jedno, je to na vás, k čemu použijete peníze z naší šťastné trojky. Žádná registrace, žádné formuláře, žádné placené SMSky. Stačí, když posloucháte a znáte dobře poslední tři čísla vašeho telefonu. Protože jakmile vylosujeme, máte písničku na to, abyste se k nám dovolali a peníze můžou být vaše. Což je velmi jednoduché. Soutěž je určená pro starší 18 let a samozřejmě měli byste mít bankovní účet. Tak co, jdeme na to? Máme tu vylosované šťastné číslo, šťastnou trojku pro dnešní den a otázka zní...
1: Šťastná trojka!
0: Končí váš telefon číslem 365?
1: Šťastná trojka!
0: 365, jste to vy? Máte? 365, volejte z tohoto čísla, my vám za to pošleme dneska bonus, máme tady 2000.
1: Šťastná trojka!
0: 365, to je dnešní šťastná trojka. Pokud máte, zavolejte 585 22 55 88. To je naše studiová linka.
2: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži Šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na Hané.

0: každý všední den, to znamená od pondělí do pátku, je tady pro vás nahané, krom toho, že je tu ten nejlepší hudební výběr, je tu vždycky i naše šťastná trojka a platí to taky dneska odpoledne.
1: Šťastná trojka!
0: Přátelé, my jsme dneska hledali někoho, kdo má šťastnou trojku, vyhlásili jsme jedno trojčíslí, teď je na drátě, kdo? Halo, halo?
2: Halo, halo?
0: Ano, kdo volá?
2: Čajková.
0: Zdenko, zdravíme.
2: Ano.
0: Zdenko, prosím vás, odkud nám voláte?
2: No teď momentálně jdu z práce, z fakultky a mířím směr Bouzovsko do malé obce Otročko, kde je 20 obyvatel nebo 22. A tam já žiju.
0: Otročkov na Bouzovsku.
2: Ano.
0: Tak to je hodně malý linkatá vesnička.
2: A je to krásný konec světa.
0: Krásný konec světa, tak to je pozvánka od Zdenky. Zdenko, my jsme vyhlašovali šťastnou trojku. Vyhlašovali jsme jaké číslo, prosím tě?
2: 365.
0: 365. Jakou máš ty koncovku tvého telefonu?
2: 365.
0: 365.
1: Šťastná trojka!
0: Hle, 365 je takové magické, že? To je jak 365 dní v roce. My takhle by se to dalo, že? Jenže 365 v tvém případě je šťastná trojka. A pozor, Zdeňko, ty vyhráváš 2000! Je to tam, šťastná trojka, cinkla. Tak máš třeba nějaké plány na víkend, Zdeňko, co budeš dělat? Má být docela deštivo.
2: No, právě, že máme deštivo, ale máme naplánovanou bouzovskou třicítku, tak nevím, jestli to bude gumákama s pláštěnkou, nevím, no.
0: V blátě, v dešti, uvidíme, jestli se bude konat bouzovská třicítka, to je pozvánka od Zdenky z Otročkova. My samozřejmě gratulujeme, hele, 2000. Tak to je krásný. To takhle potěší na víkend, že jo, Zdenko?
2: To je úplně úžasný.
0: Určitě nám zůstaňte na lince, zůstaňte na drátě, všechno zapíšeme a ostatní budeme samozřejmě držet palce. Zdenko, mějte se.
2: Děkuji pěkně, naspět.
1: Rádio Hana a šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.

0: a moc dobře víme, co se tady děje.
1: O čem se píše?
0: Jak všichni víme, dneska začíná hokejové mistrovství světa, kde všude můžeme zápasy sledovat, konkrétně v Olomouci. Tak to zjišťuje Report.cz. Podíváme se také do Hanušovic, tady zkouší nový systém třídění odpadu a funguje to. Píše o tom i šumperský Rej.cz. A zdravíme taky všechny kolaře. Cyklostezka Bečva láká v červnu na společnou výšku. Do provozu se chystá i oblíbený cyklobus. Další informace pro nás má web Přerov.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
4: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
7: Velká Morava Fest Přerov 2026.

0: To se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
4: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavky

Si propéč ostrst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma. Tady je Rádio Hana.

0: dnešní odpoledne, ať už jste s námi kdekoliv a s kýmkoliv. A my už jsme teď ve studiu společně s Leuškou. Zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, zdravím taky posluchače.
0: Tak přátelé, my máme dneska a řešíme to i na našem Facebooku Mezinárodní den rodin. A vy se nám svěřujete, jak velkou rodinu máte, kolik je vás doma. A jestli pak do toho počítáte i nějaké svoje mazlíčky chlupaté, tak jak to vypadá u Leušky v domácnosti? Co? Lea a tvoje rodina?
1: Ano, Lea má dva kocoury.
0: Jo, jednoho takového dvounohýho, jednoho čtyřnohýho.
1: Přesně tak, ano. Jednoho dvounohýho, jednoho čtyřnohýho, ale s jedním okem. Takže já to mám doma veselý.
0: Počkej, takže ty máš dva kocoury a dohromady mají tři oči. A tak to je hodně zajímavé. Teď si myslím, že spousta posluchačů přemýšlí, který z těch kocourů má to jedno oko.
1: Ano.
0: Dobře, po 15. hodině. Nejlepší hudební výběr. Hit za hitem. Hit za hitem. Bude Bon Jovi. Když už jsme počítali ty oka očka, budou hvězdy očka. A nebo Townsendai. Zprávy počasí všechno máme, je 14.57.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

0: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Podezření na zbytečné operace ve fakultní nemocnici Olomouc prověřuje vedle policie, nově také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zjišťují, zda v letech 2015 až 2025 nedostali někteří pacienti se srdečními problémy ve fakultní nemocnici Olomouc bezdůvodně podkožní defibrilátor. Nemocnice pochybení odmítá s tím, že lékaři vpravovali přístroje jen těm pacientům, kteří je skutečně potřebovali. Všeobecná zdravotní pojišťovna nyní kontroluje dokumentaci stovek klientů. Výsledky má mít na podzim, píše o tom ČTK a další detaily má web report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Na prodej je známý kemp v Mohelnici. Jak píše deník, nabídku k odkupu kempu Morava dostalo i město. Nejde o návrh na přednostní odkup. Zástupce města bude s vlastnickou firmou jednat.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: 9 z 10 dětí se dostalo na čtyřletý obor středních škol hned v prvním kole přijímaček. Výsledky dnes zveřejnil Cermat, který zkoušky řídí. Střední školy přijali přesně 116 929 uchazečů. Kdo přijat nebyl, může se od 19. května hlásit do druhého kola přijímaček v systému dipsy.cz.
1: Sport.
0: Mrkneme na fotbal. Domácí utkání 28. kola Moravskoslezské fotbalové ligy dnes čeká manšaft Hranic, aktuálně předposlední 17. tým tabulky, vyzve před svými fanoušky 11. Bčko Zlína. Výkop utkání je v plánu v 19 hodin.
1: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dál, víceméně oblačno. Do toho nám ještě sem tam zaprší. Do neděle může místy napadnout 20 až 25 mm srážek. A co teploty? Dneska 13 až 14 stupňů, o víkendu maximálně 12. A výhledově jarní dvacítky se nám vrátí příští týden, kdy bude nějakých 20 až 22 stupňů. Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě v Olomouci, je to na třídě Svobody, řeší se to kousek od soudu. A jinak, policejní hlídku máme hlášenou v Prostějově na Brněnské, anebo v Přerově na Kojetínské. Tolik naše blesková odpolední doprava, tak šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
1: Rádio.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Radio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: práce.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
5: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.

0: stavě měny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem spolu.

0: pohádek.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Břest se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břest se slaví 750 let.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Martinice a Horní Lapač na Zlínsku a pozor i na D55, tady je policejní hlídka na trase Hulín-Otrokovice mezi exity Hulín-Východ a Otrokovice-Sever. Tak šťastnou cestu!
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Tady je Rádio Hana.

ale Farben na Rádiu Haná, který vám hraje na Přerovsko, ale i na Olomoucko. A tady se nenudíme. V olomouckém letňáku je dneska promítání muzikálu Moulin Rouge v rámci Olomoucké muzejní noci. Vstup je zdarma a začátek ve 20 hodin 45 minut. Olomouci už dneska

0: Modern Talking, také Garrix, ale teď pojďme mrknout na hokej.
1: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
2: Jo, tohle je hokej.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
2: Výsledky,
1: emoce,
2: zákulisní drby,
1: atmosféra
2: i ověřené info.
3: No to určitě.
4: Jo, určitě.
3: Určitě.
1: Brousíme brusle,
2: ladíme formu
1: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
2: Nejlepší hokejové info
1: každý den na tomto rádiu,
2: protože
1: tento měsíc je trenérem úplně každý.
5: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
1: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
6: Na luskni.cz to jede. Vyber si kolo.

0: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
1: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
2: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a ne v super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do Zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
6: Pozor! Akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí

0: všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
1: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.

0: Česku. Ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Rádio Hana.

0: Vlkovou Floru. Jestli jste si mysleli, že ta je jenom o kytkách, tak jste se pěkně pletli. Radio Haná je 15.55.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: Jdeme na zprávy. Dneškem začíná v Olomouci divadelní Flora. Soubory z Česka a zahraničí tu představí divákům inscenace, hudební divadlo i koncerty. Letošním tématem přehlídky je solidarita.
1: Snažíme se, aby byl program divadelní Flory co možná žánrově nejpestřejší. Se povedlo docela reprezentativně pokrýt německojazyčnou divadelní oblast, což je naše doména dramaturgicky, co se zahraničí týká. Budeme tady mít umělce jak z Německa, tak z Rakouska i ze Švýcarska.
0: Říká ředitel divadelní Flory Petr Nerušil. Podrobnosti k festivalu najdeme na webu divadelniflora.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Je to potvrzené. Úterní znečištění řeky Moravy u Otrokovic a Kroměříže způsobily ropné látky. Dostali se do ní nejspíš výplachem z kanalizace, píše i dnes.cz. K úhynu zvířat v souvislosti s havárií nedošlo. Nečistoty odstraňují hasiči. Vydatný déšť má přijít zítra ráno do Beskyd. Pršet má až do pondělí a během té doby mohou napadnout na čtvereční metr desítky litrů vody. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny.
3: Od sobotního do pondělního rána očekáváme v oblasti Beskyd trvalý a vydatný déšť s úhrnem 40 až 70 mm za 48 hodin. Případná hydrologická odezva nastane pravděpodobně až během neděle. S ohledem na vysokou nejistotu budeme výstrahu dále upřesňovat. Pavel Borovička, Český hydrometeorolog. Ústav.
0: Policisté již mají ukradenou lebku svaté Zdislavy. Relikvii patronky rodiny vzal pachatel z baziliky v Jablonem v Podještědí v úterý večer. Ve čtvrtek policie zadržela 35-letého muže, který je podezřelý z krádeže.
2: Sport.
0: Další utkání v první baseballové lize čeká olomoucký tým Skokanů. Odehrají dvě utkání proti Olympii Blansko. Střety klubů z našeho regionu, které se budou hrát v Blansku v areálu Strawberry Field, jsou v plánu v neděli ve 12 a v 15 hodin.
2: Počasí.
4: Zahradníci, schovejte konvice a odkryjte sudy na dešťovku. Na Moravě

0: Ojedinělé se vyskytnou i bouřky. V neděli už srážek ubude. Obloha zůstane většinou oblačná až zatažená a odpolední teploty vystoupají zhruba na 11 stupňů. Doprava. V Olomouci nám hlásíte menší zdržení na Velkomoravské a Hodolanské. Všude je to zhruba na 5 minut. Pozor si dejte také na dořešující se nehodu v Malenkovicích. Tady nám hlásíte nehodu na třídě 3. května a bouralo se také mezi obcemi Martinice a Horní Lapač na Zlínsku. Pozor i na policejní hlídky. Jednu máme na D1 na trase Přerov Ostrava za exitem Lipník nad Bečvou Loučka a další je na D55 na trase Otrokovice Hulín na exitu na Pajetla.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Lepší hudební výběr.

0: víc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší

0: Jak víte, na Rádiu Hana vám každý den rozdáváme minimálně 1000 korun, ale někdy se ten bank navýší a rozdáváme vám třeba i 2000. A tak tomu bylo dnes. A dnešní výherce je Zdenka Čajková. Dnešní trojčíslí bylo 365 a právě tohle má Zdenka na konci jejího mobilního telefonu.
1: Dobrý den, zdraví vás Zdenka Potročková na Bouzovsku. Dnešního dne jsem vyhrála 2000 korun s rádiem Hana. Jsem nejbohatší důchodce z Otročkova a tímto vás i do této vesničky zvu, protože je tam krásný konec světa. Ahoj, šťastná trojko!
0: Ano, já jsem slyšela, že Otročkov na Bouzovsku má snad jenom 20 obyvatel, takže se tam rozhodně zastavte a my gratulujeme. Vy nezoufejte, po víkendu pokračujeme dál. Šťastná trojka nekončí a máte možnost vyhrát zase opět 1000 korun.
2: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži Šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na Hané.
3: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
4: Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
5: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
6: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
7: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
8: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
9: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
8: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
9: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
10: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
8: Jsme tu pro vás již 20 let.
10: Jezírka Banat.cz.
11: Hele, vyšla nová kaplinka.
12: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
11: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
12: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
11: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
14: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
15: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
16: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
19: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a ne...

0: Napríklad hokejové mistrovství sveta.
1: Mistrovství sveta v ledním hokeji. Infoservis.
2: Dočkali jsme se, je to tady. Večerním duelem od 20:20 proti Dánsku naši hokejisté vstoupí do mistrovství světa ve Švýcarsku. Jak od nás víte, tentokrát se v soupisce musíme obejít bez hvězdných posil z NHL, jako Pasta nebo Nečas. Což kapitán Roman Červenka bere jako výzvu.
3: Jo, tak když tady jsou, tak se to na tom týmu musí postavit, ale přece jenom ví, že takovýhle hráči umějí ty zápasy rozhodovat sami kolikrát a teď tady nejsou, takže prostě musíme to vsadit všechno na ten tým a na tu soudružnost. I ty mladí kluci jsou šikovní hráči.
2: Takhle českému týmu věří kapitán Roman Červenka. A také dneska pro vás máme váš oblíbený švýcarsko-český slovník. Až z tribun uslyšíte tohle.
4: Ale nohmál, ale nohmál.
2: Znamená to, že někdo dal gol a fanoušci skandují ještě jeden.
4: Ale nohmál.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. Je

0: To se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
3: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
4: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
5: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
7: Mám se, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
6: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
8: No to bych to pěkně zvoral.
7: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Posloucháte Rádio Haná.
14: Hezké odpoledne.

0: Na vlně 92,3 FM letí na celé Olomoucko, ale také přímo do centra Olomouce. A tady se už pomalu, ale jistě chystá muzejní noc. Na ní se podíváme s kolegou Tomášem Gottwaldem ve zprávách a pak...
1: Hit za

0: dřív než ostatní.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 17 hodin.
0: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Přinášíme vám zprávy. Olomoucká muzejní noc. Jedinečná příležitost navštívit muzea, galerie a památky v Olomouci v atmosféře noci. Otevřou se nám i místa běžně zavřená.
4: Oficiální zahájení je v 18 hodin s tím, že na náměstí Republiky už začínáme koncerty Lukáše Marečka a dalších hudebníků hodinu předtím. Chystáme tam světelnou instalaci, nějaké občerstvení z výstavy Vyšem Flora, tam chystáme nějakou květinovou a zelenou instalaci.
3: Přiblížil vedoucí oddělení kultury města Olomouce Radim Šubret. Program najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz. Kompletní rozhovor s Radimem Šubrtem o dnešní Olomoucké muzejní noci nebo také o festivalu moderních soch Sculpture Line, který přinese do Olomouce nová moderní díla, si poslechněte na webu podcasty.olomouc.eu. Na Hané teď frčí XL vejce. Vajíčka nejsou jenom velká, mají dokonce i dva žloutky. Nejde ale o speciální druh slepic. Podle zemědělců je snášejí starší nosnice, u kterých se to občas stává. XL vajíčka pochází z farmy v Drahanovicích na Olomoucku. Farma navíc postupně končí s klecovým chovem a do léta přesune všechny slepice do prostornějších voliér. Epidemie děsivé nemoci, která zabíjí, propukla ve střední části Afriky. Ebola se šíří na severovýchodě Konga, informuje ČT. Zatím této vysoce nakažlivé krvácivé horečnaté nemoci podlehlo 65 lidí.
2: Mistrovství světa v hokeji.
3: Začíná 89. mistrovství světa v hokeji a hned na úvod uvidíme v dějišti ve Švýcarsku v akci českou reprezentaci. Ve skupině B vyzvou naši hokejisté ve svém prvním utkání Dánsko. Zápas začne ve 20 hodin 20 minut.
0: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme tři poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den jedině na Hané.
2: Počasí.
5: Tropy v půlce května, v devadesátkách žádný problém. Přes 30 stupňů jsme totiž naměřili 15. května v roce 1997. Dneska teplotní rekordy nelámem, venku měříme kolem 13 stupňů a připravujeme se na upršený víkend. Přeháňky čekáme hlavně v sobotu. Měřit budeme podobně jako dnes a ojedinile nám může i zabouřit. Mezi obcemi Martinice a Horní Lapač na Zlínsku neprojedeme, kvůli nehodě je to tady uzavřené. Nehoda se řeší také mezi obcemi Chomoutov a Pňovice, tak tedy na Husplynu. Zpomalit se vyplatí rozhodně i na třídě 3. května v Malenovicích. Tady se dořešuje nehoda a stojí tu policejní hlídka.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
1: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Rádio Hana.

0: ze Zootropolis 2, takže na své si přijdou i ti úplně nejmenší. Radio Hana je rádio pro celou rodinu. Díky, že si užíváte páteční odpoledne s námi.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
4: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
1: Izomat stavebniny.
2: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
3: Best Beleza.
2: Nádherná zahradní dlažba.
3: Best Bellissima.
2: Dvě úžasné zahradní dlažby.
3: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
8: nábytek. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
11: Rádio Hana.
12: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: MD a 90 na Rádiu Hana. Přejeme vám krásné páteční odpoledne. To si dneska pravděpodobně někteří užíváte s celou rodinou. A to nejen proto, že je dnes rodinný den, ale hlavně i proto, že se zveřejňovaly výsledky přijímaček na střední školy. Tak já doufám, že se svými teenagery máte dneska opravdu co oslavovat, ale to samozřejmě není jediné, co 15. května slavíme. Podrobnosti už nese kolega Lukáš.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Máme pátek, 15. května. Slavíme den rodiny, k svátku celý den hrajeme Žovkám a Sofím. A narozeniny slaví multiinstrumentalista Mike Oldfield anebo zpěvák Tomáš Klus. Držte naše vlny v poklusu i v pomalejším tempu a užijte si pátek, 15. května.
1: Rádio Hana, kalendárium.
3: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
6: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
8: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
9: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
10: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
11: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
10: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
11: To si píš.
10: Teda Franto, to běžím říct holkám.
11: No, to běž.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
13: Na luskni.cz to jede.

0: www.divadlotramtarie.cz. Bez vás to nepůjde.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Dnes se slaví 750 let.
3: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
4: 30 rokov na scéně Moment O2 Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: Rádio Haná.
7: Najlepší hudební

Erasure, I love to hate you, to je vaše Rádio Haná, ten nejlepší hudební výběr, který posíláme na Bruntálsko, Olomoucko, ale také na Litovelsko. Litovel podporuje zdraví a ekodopravu, a to společně s Uničovem. Nově si tady budeme moct vypůjčit sdílená kola. Podrobnosti už nese kolega Tomáš Gottwald ve zprávách. Hit za hit.

0: Johana, je 17.55, máme pro vás připravené zprávy, počasí i dopravu, dřív jak ostatní.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme si pro vás zprávy. Efektivní a ekologický pohyb po Uničově a Litovli. Nově tu můžeme jezdit na sdílených jízdních kolech. V rámci sdílení budou dokonce města propojena. Lze si tak kolo vypůjčit v Uničově a přejet do Litovle a naopak. Sdílení kol nese ekologickou dopravu a usnadňuje pohyb po městech i pohyb mezi nimi. V Litovli máme k jízdě v ulicích města zaparkovaných 30 sdílených jízdních kol, v Uničově jich je k vypůjčení 40.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Milionový podvod na Prostějovsku. Policie řeší případ ženy z Prostějovska, která si od dubna volala a psala s podvodníky, kteří jí slibovali zaručené výnosy z investic. Naposílala jim přes 2,25 milionu korun, než zjistila, že jde o podvod. Kroměříž opraví svou radniční věž. Město zahájí rekonstrukci věže historické radnice na Velkém náměstí v červnu. Oprava památky potrvá do června 2027 a zahrne fasádu, vnitřní prostory i restaurátorské práce.
1: Sport.
3: Druhou změnu během sezóny hlásí na trenérském postu fotbalisté Prostějova. Na lavičce klubu Národní ligy končí Jan Podolák, který dokázal s klubem vyhrát jediné z 12 utkání, v nichž prostějovské koučoval. Teď povede tým sportovní ředitel Jiří Balcárek.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i v pátek.
1: Počasí.
0: Hokejové Švýcarsko hlásí 10 stupňů Celsia a déšť. V Řecku se naopak užívají sluníčko a krásných 26 stupňů. A jak je u nás? Venku aktuálně měříme kolem 13 stupňů. Přeháňky by podle meteorologů měly pravděpodobně přijít opět až v noci a zítra. Sobota bude upršená a zatažená. S teplotami do 12 stupňů.
1: Doprava.

0: také na ulici Holešovská v Bystřici pod Hostýnem
1: a číhají na vás také na obchvatu Svitav. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu. Rádio Hana.

0: Je samozřejmě u toho s vámi.
1: Pěkné odpoledne, pěkný podvečer, pěkný večer, zdraví vás Tom Gottwald z Rádia Haná. Dnes ovšem nikoli přímo v Rádiu Haná, ale na náměstí Republiky v Olomouci, protože tato část města je dnes mimořádně proměněná v muzejní čtvrť a dnes je to hlavní centrum dění Olomoucké muzejní noci, která připadá na dnešek, krásný pátek 15. května. Všechny památky, které se zapojily do Olomoucké muzejní noci, dnes budou otevřené až do nočních hodin. Důležitá informace, pokud si chcete prohlédnout program dnešní Olomoucké muzejní noci, tak není nic jednoduššího, než zamířit na webové stránky olomouckamuzejninoc.cz a tam se dozvíte všechno podstatné. Zdraví vás Tom Gottwald při páteční muzejní noci v Olomouci.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
5: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
6: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Succession.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Jaro je v našem vysílání plné výletů. Pravidelně voláme do moravských jeskyní, objevujeme nejhezčí cyklostezky, touláme se historií po hradech a po zámcích a dnes míříme na jedno z nejkouzelnějších hradních míst v našem kraji. Na telefonu kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. Dobrý den.
3: Krásný dobrý den vám i vašim posluchačům.
2: Jak se letos na Sovinci máte? Čím žijete? Co chystáte v této sezóně?
3: Tak máme se tady báječně, ono to na Sovinci vlastně ani jinak nejde. Jinak v letošním roce připravujeme například 3 nové výstavy. Jedna i začala, to jsou kovářské a prašnářské práce studentů střední odborné školy z Jeseníku. Druhá pak začne na sklonku května, no a třetí pak na začátku června, to bude právě výstava fotografií Jindřicha Štrajta. Do začátku prázdnin bychom rádi otevřeli další dosud zavřenou část hradu, to jsou hradní bastiony, což je forma opevnění. A co se týká akcí, tak rád bych například zmínil 23. a 24. května řemeslný jarmark, pak 6. a 7. června myslivecké letní slavnosti. Velkým nákladem bude v neděli 7. června asi hodinové vystoupení části Moravské filharmonie.
2: Těšíme se, pane kasteláne, vy na Sovinci trávíte spoustu času. Máte nějaké nejoblíbenější místo na hradě, kde to má pro vás speciální atmosféru?
3: Tak to je dobrá otázka. Pokud bych si měl vybrat asi jedno to místečko, takzvaný Horní hrad, kde je vidět velká část samotného hradu a i taky nádherné okolí Sovince.
2: Každý správný hrad má svoje tajemství. Má i Sovinec nějaké své legendární strašidlo, ducha nebo nějakou pověst?
3: Tak já s oblibou říkám, že největším a nejzádnějším strašidlem jsem tady já. Ale kromě mě se nám tady údajně zjevují ohnivý kůň nebo sový princezna.
2: Naším hostem byl kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. My moc děkujeme za pozvání na hrad a přejeme, ať letošní sezóna na Sovinci přinese spoustu zvědavých návštěvníků, dobrodruhů a jak se vám daří. Naslyšenou.
3: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
5: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
9: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
3: Víte, že náš tep a mimika se mění přesně podle toho, jakou hudbu posloucháme? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana.

po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další superhity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech.

0: počasí.
1: Zahradníci, schovejte konvice a odkrýte sudy na dešťovku. Na Moravě nás čeká deštivý a poměrně chladný víkend. Sobota bude převážně zatažená s deštěm během většiny dne a teplotami jen kolem 10 až 13 stupňů. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. V neděli už srážek ubude. Obloha zůstane většinou oblačná až zatažená a odpolední teploty vystoupají zhruba na 11 stupňů.

0: na rádiu Haná, za chvíli už také Seal, Fancy nebo Miroš Birka. Ten nejlepší hudební výběr vám posíláme domů do práce, ale rozhodně také do auta na cestu na olomouckou muzejní noc. Ano, tou dnes žije až do pozdních nočních hodin celé město. A přímo v centru dění na náměstí Republiky je i náš kolega Tomáš Gottwald.
1: Zdraví vás Tom Gottwald z rádia Haná, dnes mimořádně na náměstí Republiky, které je dnes proměněné v muzejní čtvrť, a to proto, že dnes se koná v Olomouci olomoucká muzejní noc. Až do nočních hodin jsou všem zpřístupněny sbírky významných muzeí, galerií, knihoven a dalších kulturních institucí. Je to jedinečná příležitost projít si výstavy v neopakovatelné atmosféře páteční noci. Není nic jednoduššího, než se zamířit na webové stránky olomouckamuzejninoc.cz a tam se podívat na program, kteréže to památky jsou dnes otevřené. A přímo v muzejní čtvrti, tedy na olomouckém náměstí Republiky, dnes až do noci koncerty klubových kapel a samozřejmě příjemné občerstvení, tak jen do toho a přijďte si i přímo k nám poslechnout něco pěkného.

0: Hana.cz. Rádio Hana.
1: Jsme online na Radiohana.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
4: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem s

0: i velké. Tento víkend Hrad Sovinec. Kolotoč Prima pohádek.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
0: Rádio.

0: čem se píše?
1: Jak všichni víme, dneska začíná hokejové mistrovství světa, kde všude můžeme zápasy sledovat, konkrétně v Olomouci. Tak to zjišťuje Report.cz. Podíváme se také do Hanušovic, tady zkouší nový systém třídění odpadu a funguje to. Píše o tom i šumperský Rej.cz. A zdravíme taky všechny kolaře. Cyklostezka Bečva láká v červnu na společnou výšku. Do provozu se chystá i oblíbený cyklobus. Další informace pro nás má web Přerov.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Haná. Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa že sa radovať smiem.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na nás teším.
0: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
6: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
0: Jsme Rádio Haná.
2: Hezký večer.

0: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
1: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objekty.

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.

0: Víte, že kytky rostou při poslechu hudby lépe? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

nejlepší vzpomínka na 80. léta. Jsme moc rádi, že si užíváte páteční večer s námi a užíváte si naše tradiční 80. v 8. Až do 9. vám hrajeme jenom to nejlepší z 80. let. A teď už pokračujeme dál. Za chvíli bude Michael Jackson, dáme taky Starship, ale teď už k vám letí Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. Tak se tímhle heslem rozhodně dneska řiďte. Žádné starosti, všechno hoďte za hlavu a buďte prostě šťastní. Rádio Haná vám k tomu pomůže. 80. v 8 pokračují dál. Krásný večer.

naše Rádio Hana a naše tradiční 90ky v 9. Celou hodinu vám teď servírujeme jenom to nejlepší z 90ek, takže se můžete těšit na Whitney Houston, také na Culture Beat, nesmí chybět ani Bon Jovi, Let Loose a teď už se na vás chystá Lightning Seeds. Tak si užívejte dál v páteční večer s Rádiem Hana a s 90kami v 9.

0: Slyšíte to?
1: To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
2: Rádio Hana. 90 v 9.

že hudba pomáhá vyjadřovat lépe naše prožitky a probouzí naše emoce? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Tady je Rádio Haná. Hezký večer.

0: Rádio Hana.
1: Přejeme pátek na jedničku.
2: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej single Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: the display. Rádio Haná.
1: Tady jsou Hanáci. Hrajeme doma i při práci.

0: find you. Radio Haná, kalendárium.
1: Máme pátek 15. května. Slavíme den rodiny, k svátku celý den hrajeme Žovkám a Sofím. A narozeniny slaví multiinstrumentalista Mike Oldfield anebo zpěvák Tomáš Klus. Držte naše vlny v pokulusu i v pomalejším tempu a užijte si pátek 15. května.
0: Radio Haná, kalendárium.
2: Radio Haná.

0: že hudba pomáhá vyjadřovat lépe naše prožitky a probouzí naše emoce? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Nejlepší hudba.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Chýbajú na melity. Nie sme nimi ja či ty. Veď elitou je každý vec. Stačí, že nie si pokrytec.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jaro je v našem vysílání plné výletů. Pravidelně voláme do moravských jeskyní, objevujeme nejhezčí cyklostezky, touláme se historií po hradech a po zámcích a dnes míříme na jedno z nejkouzelnějších hradních míst v našem kraji. Na telefonu kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i vašim posluchačům.
1: Jak se letos na Sovinci máte? Čím žijete? Co chystáte v této sezóně?
2: Tak máme se tady báječně, ono to na Sovinci vlastně ani jinak nejde. Jinak v letošním roce připravujeme například tři nové výstavy. Jedna již začala, to jsou kovářské a prašnářské práce studentů střední odborné školy z Jeseníku. Druhá pak začne na sklonku května, no a třetí pak na začátku června, to bude právě výstava fotografií Jindřicha Štrajta. Do začátku prázdnin bychom rádi otevřeli další dosud zavřenou část hradu, to jsou hradní bastiony, což je forma opevnění. A co se týká akcí, tak rád bych například zmínil 23. a 24. května řemeslný jarmark, pak 6. a 7. června myslivecké letní slavnosti. Velkým lákadlem bude v neděli 7. června asi hodinné vystoupení části Moravské filharmonie.
1: Těšíme se, pane kasteláne, vy na Sovinci trávíte spoustu času. Máte nějaké nejoblíbenější místo na hradě, kde to má pro vás speciální atmosféru?
2: Tak to je dobrá otázka. Pokud bych si měl vybrat asi jedno to místečko, takzvaný Horní hrad, kde je vidět velká část samotného hradu a i taky nádherné okolí Sovince.
1: Každý správný hrad má svoje tajemství. Má i Sovinec nějaké své legendární strašidlo, ducha nebo nějakou pověst?
2: Tak já s oblibou říkám, že největším a nejzádnějším strašidlem jsem tady já. Ale kromě mě se nám tady údajně zjevují ohnivý kůň nebo sový princezna.
1: Naším hostem byl kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. My moc děkujeme za pozvání na hrad a přejeme, ať letošní sezóna na Sovinci přinese spoustu zvědavých návštěvníků, dobrodruhů a jak se vám daří. Naslyšenou.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Květnové novinky Rádia Haná. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Haná jede v květnu dál.
3: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
4: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
3: Hrajte taky s Rádiem Haná, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekr.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana. Jsme Rádio Hana.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Připravili jsme si pro vás zprávy. Efektivní a ekologický pohyb po Uničově a Litovli. Nově tu můžeme jezdit na sdílených jízdních kolech. V rámci sdílení budou dokonce města propojena. Lze si tak kolo vypůjčit v Uničově a přejet do Litovle a naopak. Sdílení kol nese ekologickou dopravu a usnadňuje pohyb po městech i pohyb mezi nimi. V Litovli máme k jízdě v ulicích města zaparkovaných 30 sdílených jízdních kol. V Uničově jich je k vypůjčení 40.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Milionový podvod na Prostějovsku. Policie řeší případ ženy z Prostějovska, která si od dubna volala a psala s podvodníky, kteří jí slibovali zaručené výnosy z investic. Naposílala jim přes 2,25 milionu korun, než zjistila, že jde o podvod. Kroměříž opraví svou radniční věž. Město zahájí rekonstrukci věže historické radnice na Velkém náměstí v červnu. Oprava památky potrvá do června 2027 a zahrne fasádu, vnitřní prostory i restaurátorské práce.
0: Sport.
1: Druhou změnu během sezóny hlásí na trenérském postu fotbalisté Prostějova. Na lavičce klubu Národní ligy končí Jan Podolák, který dokázal s klubem vyhrát jediné z 12 utkání, v nichž prostějovské koučoval. Teď povede tým sportovní ředitel Jiří Balcárek.
0: Počasí.
2: Zahradníci, schovejte konvice a odkrýjte sudy na dešťovku. Na Moravě nás čeká deštivý

0: většinou oblačná až zatažená a odpolední teploty vystoupají zhruba na 11 stupňů.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.

0: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
1: Rádio Haná.